Tak tohle byla další hezká česká písnička na Blaníku. A co pak vám říká tohle? To je kapela Kex. Představte si, že tahle legenda slaví 45 let na scéně. A my pro vás něco máme na tenhle víkend, ano, lahutku. Budeme totiž něco rozdávat. Vstupenky na jejich výroční koncert na Konopišti. Takže určitě poslouchejte právě dnes a zítra. K tomu všemu přihodíme i jejich nejhezčí písničky, takže si je budeme hrát, keksáky. Ale především, jak už jsem říkal, si někdo z vás užije opravdu ten výroční koncert na Konopišti, tak číhejte vždy na aktuální výherní písničku a když se dovoláte jako třetí do studia na 800 109 109, výhra bude vaše. Tak hodně štěstí vám přejeme a nezapomeňte, že víkend s keksáky si užijeme právě dnes, tedy v sobotu 20. a v neděli 21. června na Blaníku.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, nejnižší noční teploty je na 20 až 16 stupňů. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, během dne přechodně až zatažená a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

krásný a ničím rušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Bladníku přeje Vlasta Suk. Máme sobotu 20. června, je to 171. den roku 2026 a dnes svůj svátek slaví květa. Jedná se o obdobu latinského jména Flora a domáckou podobu květoslavy. Kdo má narozeniny, tak třeba tenhle skvělý americký zpěvák a herec. Poznáváte? 77. narozeniny slaví Lionel Richie. Máme tu dalšího oslavence, hokejového trenéra Aloise Adamčíka, ten slaví 74. narozeniny. 66. česká herečka a dabérka Ilona Svobodová. No a ještě další skvělá americko-australská herečka. No, tahle. 59. slaví Nicole Kidman. No a pojďme k nám do Česka. Dneska má narozeniny taky tenhle skvělý český zpěvák Petr Kolář. Je mu 59 let. Takže všem oslavencům přejeme všechno nejlepší a posíláme další hezké české písničky. Tady jsou pro vás na rádiu Blaník.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 21 až 16 stupňů. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, během dne přechodně až zatažená a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník, i v sobotu 20. června jsme s vámi.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: Zdraví vás Vlasta Sok, teď od mikrofonu Rádia Blaník, no a dneska odpoledne od mikrofonu Krajánka, ano. Opět vyrazíme do terénu, dneska tedy já a zamířím na hrad Wildštejn. Dneska to bude velké na tomhle hradě na západě Čech, protože slaví 25 let od otevření veřejnosti. Ano, slyšíte správně, budou to wildštejnské slavnosti. No a tak všeobecně, když jsem na hradě Wildštejn krajánkoval, tak mě zajímalo, co se tady všechno bude dít a převážně, co se bude dít právě dnes, 20. června, v rámci oslav 25. výročí od otevření. Povídal jsem si s manažerkou Siementu Ivou Růžičkovou.
2: Tak určitě bych ráda posluchače pozvala na šamanské bubnování, které proběhne cirka 50 bubnů tady bude připravených, takže určitě přijďte si zabubnovat. Pak tady proběhne ukázka sokolníků, který budou lovit přímo v rybníku i. Potom bude workshop s bylinkami, kdy nám bylinkářky přiblíží funkci a využití bylinek v minulosti. A hlavně největším zážitkem určitě bude vystoupení kapely Delorein večer. Pro dětské návštěvníky jsme také samozřejmě připravili nějaké speciality. Je tam dětská zábavná stezka kolem rybníčka, potom je tam škola šermu, kde se naučí rytířské dovednosti, jízda na koni, kde se vyzkouší, jak se sedělo v sedle dříve, a také přijede kovář, se kterým si vykovají nějaký suvenýr na památku.
0: No, jak jsem říkal, bude to velké, takže dnes hrad Wildštejn a taková velká sláva. Jinak všechny reportáže, fotky, videa najdete na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
1: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Teď už další pohodové písničky a ráno v 6 se na vás těší skvělý kolega Martin Císař.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je sobota 20. června, dnes má svátek Květa a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Nesplativý stráha na vysoké teploty, na jižní Moravě a v centrální části Čech mohou teploty dosáhnout až 36 stupňů, místy hrozí silné bouřky. Hulice pořádají oslavu 10. výročí otevření návštěvnického střediska Vodní dům, akce začíná v 9 hodin dopoledne. V Kutné Hoře bude probíhat dvoudenní gotická slavnost Královské stříbření. Ta nabídne mimo jiné turnaje na koních a rytířské souboje. Ve 2 hodiny odpoledne se můžeme těšit v areálu minorického kláštera v Jindřichově Hradci na zahájení výstavy Beze slov. Představí tvorbu 17 umělců z kateder výtvarné výchovy 6 univerzit v České republice a na Slovensku. Táborská zoo pořádá komentované krmení surikat a to od 3 hodiny odpolední. A keramické trhy na zámku Ploskovice začínají v 9 hodin dopoledne. Součástí budou ručně vyráběné keramické dílky, ochutnávky, dobrot a kulturní program. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
1: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
2: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
3: Ostrava, Vítkovice a Opava.
4: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
5: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, tohle byly Black Milk a před námi jsou další písničky. Za námi česká hodinka mezi 5. a 6., kdy jsme hráli jenom hezky česky pro vás. Za chvíli mi ráj. Když nemůžeš, dej víc, zakřič prostě z plných pryč. Sagvan Tofy. Dávej ber, dávej co máš, co můžeš, dávej ber. Skupina Buty. Udělal všechno, co mu řekla. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky a já přeji krásnou dobrou sobotu.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Ta krásná bude, ale velice teplá. Očekávejte teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Jasná nebo jasná a skoro jasná bude dnešní obloha. Odpoledne a k večeru oblačná. Očekávejte i zataženou, místy zabouří a také zaprší, a to odpoledne a k večeru. Já vám přeji krásné ráno a za chvíli zprávy.
1: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
2: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
6: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Vozíčkáři se podívají do oblak. Vysoké teploty lámou rekordy. Přístavba nemocnice Ostrov získala ocenění.
7: Rádio Blaník.
8: Dobré ráno, zprávy pro vás má Šárka Vykydalová. Letecký den pro handicapované se dnes koná v Hradci Králové. 17. ročníku akce by se mohlo zúčastnit na 4000 lidí a až 600 vozíčkářů a jinak postižených lidí se podívá do oblak. Vyhlídkový let zažijí i děti z dětských domovů z celé republiky. Vedle létání jsou na programu také ukázky leteckých modelářů, letecké simulátory či vystoupení kaskadéra. V Česku padají teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v pátek v Doksanech na Litoměřicku, kde teplota vystoupala na 36 stupňů. Na rekordní teploty se potom dostaly například Domažlice, Lednice a Brod nad Dyjí, kde teploměr ukazoval kolem 34 stupňů Celsia. Na dnešek meteorologové předpovídají 31 až 36 stupňů. Místy se mohou objevit bouřky. Stavbou roku Karlovarského kraje je přístavba nemocnice Ostrov. Třípodlažní kubický pavilon vizuálně zapadá do okolního areálu. Bude sloužit pro nové psychiatrické oddělení a vzniklo rychle během 6 měsíců. Mezi projekty porota nejvíce ocenila návrh areálu městských lázní Kyselka. V hlasování o zachráněnou památku vyhrála rekonstrukce krovu a střechy na budově tvrze v Pomezné. Litoměřice dnes přivítají největší rodinný festival Bezva Fest. Střelecký ostrov se od 10. dopolední promění v místo plné pohybu, hudby a tvoření. Jaký program je v plánu, ví za organizátory Adéla Marková.
9: Návštěvníci se mohou těšit na kaju a bambuláčka, lollipop, štísko a poupinku, pokáče, čiaru, čiperky, rebelky, Alenku a soprču prmejdlo. Dorazí také známí youtubeři. Součástí festivalu je více než 30 atrakcí zcela zdarma, Luna Park zdarma, autogramiády, Minecraft zóna.
8: Součástí akce je také parkour zóna, mini zoo, dinopark a různé vodní atrakce. To je ode mě všechno. Teď už má opět slovo Martin.
0: Děkuju za to a přeji krásné ráno, hezkou sobotu.
2: Martin Císař
7: na rádiu Blaník.
0: Za námi na mnoha místech skutečně tropická noc. Ano, teploty nespadly pod 20 stupňů Celzia. A jak jste na tom po ránu vy? Klidně mi dejte vědět SMS-kou k nám do studia na 600 318 118, jaké máte po ránu počasí. A já posílám Miraj. No, je pravdou, že dneska jsem se moc nevyspal. Bylo teda jako v noci docela vedro, převaloval jsem se jak lední medvěd. Nicméně, když nemůžeš, tak přidej. Tak já se o to budu snažit. Tak hezké ráno s námi.

0: 6 hodin k tomu 9 minut, tohle byl Lionel Richie a právě Lionel Richie má dnes narozeniny, tak všechno nejlepší a není v tom sám. Krásné dobré ráno přeje Martin Císař, ale je tu také Petr Kolář. Petře, krásné ráno, ahoj.
1: Krásné ráno, ahoj.
0: Petře,
1: zdravím všechny blaníky, ahoj.
0: Řekni mi jednu věc, kolik ty ráno stáváš, jaké seš ranní ptáče?
1: Tak já úplně nejsem ranní ptáče, já jsem spíš sova, to se o mě ví, takže já když vstávám a teďka už několik let vlastně držím takový ten přerušovaný půst těch 15-9 nebo kolik to je, takže já vstávám schválně kolem 11. hodiny, abych se mohl ve 12 potom jako nasnídat v uvozovkách.
0: Jsi takový správnej blíženec.
1: Ano,
0: dnes,
1: ano.
0: Tedy 20. června, to je právě dnes, slavíš narozeniny.
1: Ano,
0: Petře,
1: přesně tak.
0: Dovolil bych ti za Český Blaník a za Rádio Blaník popřát všechno, jen to nejlepší.
1: Já moc děkuju.
0: A jak budeš slavit?
1: Prosím tě, nějak zvlášť, no. Jsou to 59. narozeniny, no tak prostě spíš to nechám až na tu 60.
0: A pořád je tam pětka, tak furt jsi mladý kluk?
1: Přesně tak, skoro teenager, teď to víš, ty víš, o čem mluvím.
0: No, vím, o čem mluvíš. Dobrá, děkuju, že jsi udělal chvilku a měj se krásně, ahoj.
1: Já taky děkuju a všechny zdravím, díky moc. Proudy, řeky táhnou k nám, tvou nedostávám.

0: Tohle byla Adele, vy posloucháte Blaníka, pojďme se podívat na počas.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma?
0: Milana Vodňany, jižní Čechy, hlásí sluníčko svítí, ptáčkové zpívají, máme 19 stupňů, stejnou teplotu hlásí Jirka ze Suchovršic, zdravíme. Marta nám píše 15 stupňů, Tanvald, polojasno, mokro po noční bouřce. Dále se hlásí Marie, ta nám napsala z Černošic, 20 stupňů bude prý peklo. Dále 20 stupňů Celzia nám hlásí posluchačka, která nám napsala z Prahy Proseka, konkrétně 22. A 20 stupňů má Ondra Neratovice, pěkný dneska. Dále se podíváme do Milína, tady máme zase 22 stupňů a to bude zase peklo, píše posluchačka Jitka. No, teplo bude, to je pravda, jasno až polojasno a teploty až 36 stupňů. Tak to zvládněte.
2: Sluníčkové léto.
1: Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
2: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
1: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
2: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
1: a vyhrajte peníze na ruku.
2: Možná i rovných 100 000 korun jenom pro vás.
1: Sluníčkové léto.
2: S Blaníkem a Centropolem.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipi dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
10: Jdeme!
9: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.

0: blízku.
1: Skvělé ráno, za 5 minut máme 6:45 a vy posloucháte Rádio Blaník. Co nového na našem Instagramu, Facebooku a nebo webových stránkách? Najdete tu například rozhovor se zpěvačkou Petrou Janu a ta byla hostem pořadu Pepi Černého Pepovi Porťáci. Dále jsou tu i veselé příběhy z našeho vysílání a není nic z něj. A také tu najdete informace o novince pro všechny majitele a chovatele psů od 1. července. A na webových stránkách i tipy našich kránků. Na krásné výlety třeba na ten dnešní den. Do Benešova nás tady pozval Jakub Hostek z Benešovské radnice.
2: Sobota bude nabitá plná kulturních akcí. Na náměstí bude od 9. 35. výročí Policie České republiky. Pak chystáme v amfiteátru Konopiště Street Food Festival, kde se návštěvníci můžou těšit nejenom na bohatý kulturní program, ale samozřejmě street food budou moc ochutnat i něco dobrého. Pak tady máme v pivovarské slavnosti v našem pivovaru Ferdinand na Sladovce je gala večer boxu a myslím si, že každý, kdo v sobotu zavítá do Benešova, tak se rozhodně nebude nudit.
1: Jakub Hostek má radost i z toho, jak funguje ve městě kulturní program, a to i nadále.
2: Jsem hrozně rád, že se nám daří držet Benešov City Life. Každou středu, pátek a neděli se můžou Benešáci, ale i ty přespolní, těšit na nějaké kulturní akce na náměstí. Tam bych vypíchnul, pondělí a středa jsou koncerty, neděle letní kino. Za ty koncerty máme tady pro mladé Rájega, plus tady máme samozřejmě místního Štěpána Kojana, Čejka Band a ještě bych vypíchnul Honza Nedvěd mladší.
3: Radio Blaník, i ráno vám hrajeme hezky česky.
1: Jedeme dál, tohle jsou Buty a písnička František a vy posloucháte Rádio Blaník. Za to velké díky, ať se skvěle stává a dobře poslouchá Rádio Blaník.

0: Jožo Ráš a písnička Voda, čo ma drží nad vodou. Za 7 minut už máme 7 hodin a vy posloucháte Rádio Blaník. Já vám přeji krásné dobré ráno, hezkou sobotu a v další hodince už tu budou olympici.
1: Ty, já, jsme, my.
0: A nebo Krištof.
2: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti nepne hru.
0: A nebo Jaroslav Uhlíř. A...

0: chtěli.
1: Jak to bude znít z Blaníku? Otázka je jasná, odpověď ještě jasnější. Hezky česky, už 27 let to tak je.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
1: Zítra 21. června, tedy první letní den, a jaký bude 20. červen? No, ten už bude hodně letní a krásně teplý, přímo překrásně teplý pro vás, kteří máte rádi koupání, ideální volba. Teploty 31 až 630 stupňů Celsia. A co zítra a další dny, jak to vypadá, na to se zeptám meteorložky Jiřiny Švábenické zhruba za 10 minut v našem vysílání. Já vám přeji krásný den, očekávejte oblohu jasnou nebo polojasnou, ale pozor, odpoledne a k večeru na místech mnoha míst středních, jižních a východních Čech by mohlo i zabouřit. Toliko počasí, hezké ráno.
2: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
8: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
9: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
8: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
10: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
8: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
10: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
8: www.zamek-konopiště.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
11: Kapacity vodárenských věží nebudou stačit. Na pradědu naměřili rekord. V rybníku Kachlička platí zákaz koupání. Hezké ráno přeje Šárka Vykydalová, jsou tu zprávy. V Česku by měly vzniknout další vodárenské věže. Nynější kapacity totiž v budoucnu nebudou stačit. Důvody vysvětluje ministr zemědělství Martin Šebestián.
12: Roste teplota, máme stejné úhrny srážek, ale prodlužuje se nám samozřejmě to vegetační období, takže máme vyšší výpar a ta krajina, jak nám funguje déle, tak spotřebovává více vody a proto vlastně ta kapacita našich vodárenských nádrží nebude dostačovat.
11: Nejblíž výstavbě jsou Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku. Vodárenské nádrže jsou důležité i pro snížení rizika povodní. Například stavba přehrady v Nových Heřminovech má zajistit protipovodňovou ochranu na horním toku řeky Opavy. Na pradědu padl teplotní rekord, ten trval dlouhých 58 let. V pátek meteorologové na nejvyšší hoře Jeseníků naměřili 20,6 stupňů Celsia, což je o 4 desetiny více než v roce 1968. V celém Česku padly v pátek rekordy na 18 místech. Například v Domažlicích naměřili 34,5 stupně. Hygienici vydali první zákaz koupání. Jedná se o rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku. Voda je tam nebezpečná kvůli masivnímu výskytu sinic. Lidem proto hrozí zdravotní problémy. Jen o trochu lépe je na tom domanínský rybník na Žďársku a stříbrný rybník v Hradci Králové. Sinice se vyskytují také v nádrži Sedlice a v Dalešické přehradě. Horké letní dny představují zvýšenou zátěž pro domácí i volně žijící zvířata. Pomoci jim může každý člověk, třeba zajištěním dostatku vody nebo stinného místa. To potvrzuje za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
13: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, ta zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
11: Misku s vodou mohou lidé položit i na parapet okna. Tam to využijí nejlépe ptáci a drobný hmyz. Tolik zprávy. Teď už zpátky k písničkám předávám slovo Martinovi.
1: Děkuju, Šárko, přeji krásnou sobotu a pojďme si dál hrát.
2: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
1: Marie Rotrová, písnička Máma, za malou chvíli pro vás také Olympic, Okno mé lásky. Tu písničku posílám rád a to právě teď. Rádio Blaník. Jaké počasí přinese dnešní den a zítřek? Já mám v uvozovkách možná trošku dobrou zprávu. Zítra se nám malinko ochladí. Bude jenom 34 stupňů, ale více za malou chvíli. Hezké ráno.

0: 7 hodin 9,5 minuty posloucháte Rádio Blaník, za chvíli Ladislav Štajdl a Mžíti do vlasů, anebo Rubikon skupiny Kryštof. Teď se podíváme na to, jak bude.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Vítám meteoroložku Jiřinu Švábenickou, hezké ráno.
2: Také přeji hezké ráno.
0: Jiřinko, jaké je asi tropické po ránu, je to tak?
2: Noc byla opravdu tropická na mnoha místech, což znamená, že teplota neklesla pod 20 stupňů a těch míst, kde je nad 20 stupňů, tak je zhruba 20. Na ostatních místech se teď teploty pohybují většinou mezi 19 až 15 stupni Celsia. Nejvyšší teplotu máme v Seči, tam zůstala na necelých 23 stupních Celsia a naopak úplně nejnižší teplotu nám hlásí stanice Březník, kde jsou 4 stupně.
0: Dobře, to je aktuální stav. Jaký dnešek bude?
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo a místy se budou tvořit přehánky a také bouřky. Ty bouřky mohou být i silné, provázené přívalovým deštěm, nárazy větru a také kroupami. Teploty se budou pohybovat mezi 31 až 36 stupni Celsia, to znamená, že teploty budou tropické a místy dokonce i supertropické, což je označení pro teploty nad 35 stupňů Celsia.
0: No, čeká nás tedy velice teplý den. Bude takhle teplá i neděle?
2: Tak neděle ta bude o trošičku chladnější. Teploty by se odpoledne měly pohybovat mezi 29 až 34 stupni Celsia. Na severovýchodě tam bude 28 až 32, ale i tak to jsou tropické hodnoty a bude velmi podobná, opět jasno nebo polojasno zpočátku, odpoledne a večer potom přechodně oblačno až zataženo a také místy přehánky nebo bouřky opět mohou být velmi silné, doprovázené přívalovým deštěm, nárazy větru a kroupami.
0: To říká meteoroložka Jiřina Švábenická. Jiřinko, moc krát děkuju, mějte se hezky a hezkou sobotu i neděli.
2: Hezkou sobotu i neděli i vám a děkuju.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Blaník. I ráno vám hrajeme hezky česky.

0: Dobré ráno, hezkou sobotu, tohle byla skupina Krištof. Skupina Kek slaví 45 let na scéně a my pro vás máme něco speciálního. O tomto víkendu za chvíli se dozvíte víc. Hrát si budeme třeba krásnou písničku Olgy Lounové k výškám, dále tu budou Jaroslav Uhlíř, Václav Neckář a vidím tu i Petra Muka. Dál to bude znít hezky česky, přeji krásnou sobotu, hezké ráno a především všechno nejlepší květám a květuším. Ano, dnes mají svátek, dámy, hezky to oslavte.
1: Čekali jsme na to dlouhých 20 let.
2: A jsme konečně tam, na mistrovství světa ve fotbale.
1: Pojďte s námi fandit našim, každý den na Rádiu Blanc.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
7: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Pavla Strast ve Frýdku Místku a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Xindl X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
15: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
16: Kamarádi, ahoj, tady Jirka Krhut
17: a Štěpán Kozub.
16: Čaute, pojďte do Frýdku Místku, do textilky, do nové osmičky, protože tam 37. budeme, co?
17: Mít koncert.
16: Přesně tak, s celou kapelou, s jakou?
17: Benjis.
16: Tak přijďte, nebojte se.
17: Ahoj.
18: Jen si duši nepořeš.
19: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
20: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ. ve vlaku či autobusu,
21: v čekárně u lékaře,
20: anebo na procházce v lese.
21: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
20: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online
21: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: I Olinka Lounová tam bude, kde? Na dalším letním koncertě.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tentokrát za vámi dorazíme příští pátek 26. června do Domažlic. Oslavíme konec školního roku od 4:30 odpoledne na náměstí Míru a tady zaspívají právě mimo Olinky Lounové i Slza. Naše skvělá blanická kapela a taky Vojta Nedvěd.
2: Děda mi vyprávěl, jak žil v době.
0: Vstupné se neplatí, to je jasná věc. Letos pro vás máme navíc speciální dárek. A to z Brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. A ta vám brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. Tak se pro ní stavte už příští pátek v Domažlicích. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
1: Pohodové české rádio.

po tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: 7 hodina 53 minuta, posloucháte Rádio Blaník, já vám přeji krásné sobotní ráno. Jaké písničky dál budeme hrát tady u nás na Blaníku, tak třeba Lucii Vondráčkovou. Drahokamy Amiraj. Petr Zeka Přátelství.
1: To je někdy víc než láska.
0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky, dobré ráno.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Dnes bude většinou jasno až polojasno, odpoledne a k večeru přibývání oblačnosti a večer bude místy i oblačno. Očekávejte bouřky a teploty, které vystoupí až na 630 stupňů Celsia. Toliko počasí, přeji hezkou sobotu.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Hausbrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
13: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
15: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
19: Senkor.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
16: Česko zažilo první supertropický den. Ve vedrech mají pomoci klimatizované vlaky. Dotace mohou odhalit nebezpečnou nemoc včel. Pěkné ráno, jsou tu zprávy a s nimi Šárka Vykydalová. Česko zažívá vlnu veder. Na některých stanicích se v pátek teploty vyšplhaly nad 35 stupňů Celsia. Česko tedy zaznamenalo první supertropický den letošního roku. Zatímco tropický den je den, kdy maximální denní teplota vzduchu dosáhne aspoň 30 stupňů Celsia. Supertropický den nastává, když denní maximum vystoupá na 35 stupňů a více. Horké dny mají trvat minimálně do středy. Dopravci slibují klimatizované vozy. Například České dráhy mají pro horké dny k dispozici 1700 vozů s klimatizací. Chlazení mají i všechny spoje Leo Expressu a Regiojetu. Systémy jsou prý standardně nastavené tak, aby se teploty pohybovaly mezi 22 a 24 stupni Celsia. Například Leo Express garantuje funkčnost klimatizace. Pokud nefunguje, vrací cestujícím plnou cenu jízdného. Téměř 700 tisíc korun chce dát Královéhradecký kraj na podporu včelařství. Dotační program má zajistit preventivní vyšetření moru včelího plodu. Cílem je případně včas odhalit toto závažné onemocnění včel. Žadatelé se budou moci hlásit o dotaci přes portál Královéhradeckého kraje, kde kraj po schválení programu zveřejní více informací. Přerované mají už jen několik dnů na zaplacení letošního poplatku za komunální odpad. Částka činí 1000 korun na osobu a termín končí posledního června. Jaké možnosti úhrady město nabízí, prozradí z kanceláře primátora Přerova Pavla Roubalíková.
5: Platbu lze provést několika způsoby. Nejjednodušší je využít portál poplatků na webu města, kde lze uhradit částku online platební kartou, prostřednictvím QR kódu nebo převodem z bankovního účtu. Registrace není nutná.
16: Kdo poplatek nezaplatí včas, musí počítat s jeho vymáháním a navýšením o související náklady. To byly zprávy. Teď už je tu zpátky Martin.
0: Ano, jsem tu. Díky za slovo, Šárko, a pojďme si hrát.
2: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
0: Ještě předtím, než pošlu písničku Lucie Vondráčkové, tu mám pro vás dobrou zprávu. Tento víkend pro vás máme další výjimečný dárek tady na Blaníku. Tentokrát rozdáváme stupenky na výroční koncert skupiny Kex na Konopišti. Středočeská kapela Kex totiž slaví 45 let na scéně. Tak poslouchejte rádio Blaník a mějte připravený telefon. Jakmile uslyšíte jakoukoliv výherní písničku, volejte k nám do studia. Stále stejné číslo 800 109 109. Nic se nemění. Kdo se dovolá jako třetí v pořadí, právě ten vyhrává. A jakáže je aktuálně ta písnička, kterou hledáme od Keksáků? Je to víc než jasné. Písnička Víš, jak zazní, volejte 800 109 109. Držím palce.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Ace of Base na Blaníku dnes slaví květy, květuše, tak všechno nejlepší od Rádia Blaník, 11 minut po 8. Tady u nás na Blaníku za malou chvíli ve stopách známých osobností. Kolega Mirek Táborský v tomto týdnu putoval. A kam to bylo poprvé při pondělku? Jedna kryštálová pěkná studánka. Tak pojďme se tam vypravit.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Pro tento týden mám připraveny tipy na výlet po stopách známých osobností. A začnu u poezie. Lirickou báseň Josefa Václava Sládka o křišťálové studánce, kde nejhlubší je les, máme pevně propojenou s dětstvím, školou a hodinami češtiny. Tu z naší mysli doopravdy nevytěsníme. A chladný pramen, který autora inspiroval, skutečně existuje. Příští v boční rokli v malebném údolí z Běrožského potoka na jižním okraji chráněné krajinné oblasti Křivoklácko. Kolem tohoto pramene chodil Josef Václav Sládek ze svého rodného Zbirohu do nedalekého Síkorova mlýna, který pro něj byl druhým domovem. Ve mlýně totiž bydlel jeho milovaný strýc s laskavou tetou. A romantická lesní studánka se básníkovi natolik vtiskla do paměti, že jí věnoval báseň a zajistil jí tak nesmrtelnost. Na Sládkovu počest se pramen podle prvního verše symbolicky jmenuje Křišťálová studánka. Kolem prochází trasa dálkové modré značky nazvané Cesta protifašistických bojovníků, která ke Křišťálové studánce směřuje od vyhlídky poblíž myslivny Jablečno. Dále klesá do údolí Zběrožského potoka, lemovaného rozeklanými skalisky. Konstrukce studánky již autora básně Josefa Václava Sládka nepamatuje. I tak jí ale silná vrstva mechu na střížce dodává autentičnosti. Přilehlý les asi od dob, kdy přes něj básník chodíval, trochu prořídl, ale pořád jej tvoří smíšený porost, kde mezi smrky a jedlemi rostou také staré buky a duby. Laně i ostatní zvěř sem stále chodí pít, protože myslivci instalovali opodál krmelec. Prostranství u studánky kromě památníku zatraktivnil odpočinkový přístřešek s informačním panelem. A drobná tabulka sděluje pocestným: zastav se, poutníče, tuláku krajem, pramen tu vyvěrá, nastav své dlaně. Když pán Bůh tvořil svět, tady se zastavil, naši krajinu a studánky do krásy posadil. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Lucie Bílá, dál to bude znít z Baníku hezky česky, Michal Penka nebo Miraj a Drahokamy. Já vám přeji hezké ráno.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: A já už zdravím Jiřinu Švábenickou. Jiřinko, krásný den.
2: Také přeji hezké ráno.
0: Jiřinko, jaké je asi tropické po ránu, je to tak?
2: Noc byla opravdu tropická na mnoha místech, což znamená, že teplota neklesla pod 20 stupňů a těch míst, kde je nad 20 stupňů, tak je zhruba 20. Na ostatních místech se teď teploty pohybují většinou mezi 19 až 15 stupni Celsia. Nejvyšší teplotu máme v Seči, tam zůstala na necelých 23 stupních Celsia a naopak úplně nejnižší teplotu nám hlásí stanice Březník, kde jsou 4 stupně.
0: Dobře, to je aktuální stav. Jaký dnešek bude?
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo a místy se budou tvořit přehánky a také bouřky. Ty bouřky mohou být i silné, provázené přívalovým deštěm, nárazy větru a také kroupami. Teploty se budou pohybovat mezi 31 až 36 stupni Celsia, to znamená, že teploty budou tropické a místy dokonce i supertropické, což je označení pro teploty nad 35 stupňů Celsia.
0: No, čeká nás tedy velice teplý den. Bude takhle teplá i neděle?
2: Tak neděle ta bude o trošičku chladnější. Teploty by se odpoledne měly pohybovat mezi 29 až 34 stupni Celsia. Na severovýchodě tam bude 28 až 32, ale i tak to jsou tropické hodnoty a bude velmi podobná, opět jasno nebo polojasno zpočátku, odpoledne a večer, potom přechodně oblačno až zataženo a také místy přehánky nebo bouřky opět mohou být velmi silné, doprovázené přívalovým deštěm, nárazy větru a kroupami.
0: To říká meteoroložka Jiřina Švábenická. Jiřinko, moc krát děkuju, mějte se hezky a hezkou sobotu i neděli.
2: Hezkou sobotu i neděli i vám a děkuju. Naslyšenou.
1: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
4: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Olympik.
4: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Ludka Míla.
4: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
5: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
3: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a po

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Tak co si dáte dnes k snídaní?
7: Přece čerstvé pečivo!
6: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dodo dopeč doma.
7: Dodo dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
6: www.beas.cz.
8: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
9: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
12: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
13: Vážení cestující, mimo řádny Baňsky spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
14: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.

poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Víkend se skupinou Kex a první výherní písnička Víš právě teď odezněla a já čekám na třetího na lince.
1: Víkend se skupinou Kex
2: na Rádiu Blaník.
0: Maruška, potom Tomáš a kdo bude jako třetí? Rádio Blaník, já vás zdravím a přeji krásný dobrý den. Kdo tam?
3: Je, dobrý den, Pavlína.
0: Pavlíno, tým Rádia Blaník tleská. Štěpán Kojan a kluci z kapely Kex se na vás těší.
3: Jo, a já taky. Jo. Jsem ráda.
0: Mám pro vás dvě stupenky na výroční koncert právě téhle skvělé benešovské kapely na Konopišti a koncert se koná příští sobotu 27. června právě tady.
3: No, to je super. No, tak jo. To se těším.
0: No, co byste skázala klukům 45 let na scéně?
3: No, že jsou dobrý a fakt se na ně těším. Chodím na ně každý rok do Netvoři, takže
0: no
3: těším
0: tak super,
3: se.
0: Tak krásná práce, tak gratuluju. Koho vemete sebou, Lupeny mám dva?
3: No, manžela.
0: Dobře, tak si to hezky užijte, nezavěšujte potřebu spojení a mějte se krásně. Naslyšenou.
3: Děkuju moc, naschledanou.
0: A samozřejmě víkend pokračuje dál, už po 9. hodině prozradím další výherní písničku.
2: Víkend se skupinou K.

0: Skvělé ráno, hezkou sobotu, posloucháte Blaník. Před námi další aktuální zprávy, podíváme se na počasí a potom si budeme hrát třeba Bílou královnu.
1: Má Bílá královno, přestaň ti všem dávat mat.
0: Dále to bude Karel Gott.
2: Je jaká je.
0: A nebo Kočovní herci a František Nedvěd.
3: Kočovní herci tu jsou.
0: Hrát si dál budeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio
0: Jasná až polojasná bude dnešní obloha, k večeru očekávejte oblačno až zataženo a místy déšť nebo bouřky a teploty až 36 stupňů.
5: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.
16: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
17: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
18: Vinetu!
17: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
19: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
20: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Řešíte bydlení? Přijďte do Komerční banky.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: 6 vodních proudů hasilo požár v Pardubicích. Novela má omezit přístup k majitelům firem. Bezva Fest nabídne parkour i dinopark. Příjemné dopoledne přeje Šárka Vykydalová, jsou tu zprávy. V Pardubicích v noci hořelo. 6 hasičských jednotek bojovalo s hořící skládkou plastů v průmyslovém areálu v Dělnické ulici. Obyvatelé v okolí dostali v noci SMS zprávy s doporučením nevětrat. Hasiči nasadili také dron pro průzkum místa z výšky. Požár dostali pod kontrolu po 6. hodině ráno. Událost se obešla bez zranění, zásah stále probíhá. Evidence skutečných majitelů firem má být neveřejná. Počítá s tím novela, kterou na příštím zasedání projedná vláda. K údajům se možná nově dostanou jen lidé, kteří ministerstvu spravedlnosti prokážou oprávněný zájem. Kritici upozorňují, že z návrhu zmizela možnost výslovného přístupu pro novináře, neziskové organizace či akademiky. Podle ministerstva má změna lépe chránit soukromí a osobní údaje skutečných majitelů. V Česku mají vzniknout nová stanoviště pro kontrolu nákladních aut. Ministerstvo dopravy plánuje do 5 let zrekonstruovat nebo vybudovat 50 takových ploch. Budou především na dálnicích a silnicích první třídy. Cílem je lépe pokrýt území a zlepšit možnosti kontrol. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika totiž ničení silnic nelegálně naloženými vozidly stojí obrovské peníze, které potom chybí jinde. Litoměřice dnes přivítají největší rodinný festival Bezva Fest. Střelecký ostrov se od 10. dopolední promění v místo plné pohybu, hudby a tvoření. Jaký program je v plánu, ví za organizátory Adéla Marková.
4: Návštěvníci se mohou těšit na kaju a bambuláčka, lollipop, štísko a poupinku, pokáče, čiaru, čiperky, rebelky, Alenku a super čuper mejdlo. Dorazí také známí youtubeři. Součástí festivalu je více než 30 atrakcí zcela zdarma. Luna Park zdarma, autogramiády, Minecraft zóna.
3: Součástí akce je také parkour zóna, mini zoo, dinopark a různé vodní atrakce. Tolik zprávy. Teď už zpátky k písničkám. Slovo má Martin.
5: Děkuju za to a přeji krásný dobrý den. Krásné dopoledne s námi je 9.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
5: Teď už Standa Hložek a Petr Kotval, Bílá královna, za chvíli František Nedvěd, kočovní herci a tak dál.
2: Rádio Blaník.
5: No prostě české písničky, tady u nás na Blaníku hrajeme si dál hezky česky a za malou chvíli dobré rady do zahrady a těší se kolegyně Iva Lecká. Já vinčuji krásnou sobotu a nějak to zvládejte. Dnes teploty až 36 stupňů. No chtělo by to někam do bazénu nebo k rybníku nebo prostě k vodě. To vám přeju, ať se vám daří.

0: Hudka, tohle byl František Nedvěd a písnička Kočovní herci. 10:30 po 9:00, hezké dopoledne. I v sobotu si hrajeme hezky česky, jak jinak tady u nás. Za chvíli třeba Karel Gott je jaká je. A jaká je naše zahradnice kolegyně Iva Lecká. Naprosto skvělá žena, už je připravena a dobré rady do zahrady. Nechci lidově řečeno fušovat do řemesla, ale jednu radu mám. Teď po ránu to určitě všechno pěkně zalejte. A to dozvědatně. Tak Ivo?
1: Rádio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, léto je v plném proudu, teploty stoupají, ideální trávit čas u vody. U našich sousedů se buduje. Kolem nadzemního bazénu se totiž rozhodli udělat terasu. Projekt mě zaujal a zajímalo mě, kde pořídili tak pěkná terasová prkna. No v Baumaxu. Právě teď totiž běží červnové akce zaměřené na vybavení domu i zahrady a terasová VPC prkna tu mají za bezkonkurenční cenu. Zcela jistě oceníte, že jsou odolná vůči počasí a nevyžadují tak náročnou údržbu jako klasické dřevo. Kolem bazénu navíc vypadá tahle terasa opravdu luxusně. Pokud plánujete budování terasy, pergoly nebo větší zahradní úpravy, začněte vždycky měřením a plánem. Rozhodně nedělejte žádné hurá akce. Plán je základ. Odborníci doporučují nakoupit materiál s přibližně 10% rezervou. Vyhnete se tak situaci, kdy vám na konci práce chybí několik kusů materiálu a musíte znovu do obchodu. V akční nabídce Baumaxu najdete také zahradní vybavení a grily právě. Grilovací sezóna je teď na vrcholu. No a mezi zvýhodněnými produkty je například plynový gril, který může proměnit běžné posezení s rodinou v malou letní slavnost. V Baumaxu navíc najdete nejen stavební materiály, ale také inspiraci pro venkovní posezení, osvětlení nebo dekorace, které dokážou proměnit i obyčejný balkon v příjemné místo pro odpočinek. Pár světýlek jsem si také letos na terasu pořídila a večer, když padne tma, to je jako v pohádce, že se mi ani nechce domů. Pokud tedy přemýšlíte, jak ještě letos vylepšit svůj venkovní prostor, možná je právě ten správný čas zastavit se v Baumaxu a načerpat inspiraci pro své letní projekty za zvýhodněné ceny.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu Blaník.
4: Maxi.
5: Baru.
4: I my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Tak dneska to bylo o terase. No terasy, to je nádhera. Už víme tedy, kde nakoupit a potom to chce dobrého truhláře. Já takového jednoho znám. Dělal mi terasu, jmenuje se Karel Sobotka. Pokud poslouchá Blaní, Karliku zdravím, protože ta tvoje práce, to je prostě úplně super. Teď už Joan Osborne, na za chvíli třeba MC Erika Barbara.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník, přejeme krásný dobrý den. Za malou chvíli Karel Gott je jaká je a teď je tady naše Šárka fotbal.
1: Česká cesta mundial.
2: Hezké dopoledne. Čeští fotbalisté se po čtvrteční remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou připravují na zápas s domácím Mexikem. Na pátek jim trenér Miroslav Koubek naordinoval volnější den. Dnes se mužstvo opět vrací do tréninku. Podle jeho slov mají být tréninky spíše taktického než zátěžového rázu. Důvodem je mimo jiné i to, že se tým musí během šampionátu vyrovnávat s leteckými přesuny a také se změnami nadmořských výšek. Mexičané už mají jistou účast v play-off a prvenství v tabulce. Vpřed je ale požené zaplněný aztécký stadion pro více než 80 tisíc diváků. Utkání se bude hrát v nadmořské výšce zhruba 2200 metrů, a to ve čtvrtek. Dnešní klání mají za sebou dva poražení z úvodních zápasů skupiny D, Turecko a Paraguay. Paraguay nakonec zvítězila 1-0, a to i přesto, že kvůli vyloučení hrála celý druhý poločas v deseti. Brazilská reprezentace po remíze s Marokem dnes zdolala Haiti 3-0 a Skotsko podlehlo marockým fotbalistům 0-1. V 10 večer proti sobě nastoupí Německo a Pobřeží slonoviny. Tolik fotbalový speciál, další bude před půl třetí.
0: Šárko, díky a my si dál pojďme hrát.

0: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz. Nové bagry, staré ceny. Půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimo řádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
9: Ještě tady, Broučku, vidíš?
10: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.

Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz

0: Cyrus, máme přesně 9:45 a vy jste si pustili Blaník. Kolega Krajánek Vlasta Suk dnes míří na cestu. Tak a máš namířeno, Vlastíku, vítej ve vysílání.
1: Martine, krásné dopoledne, dneska mám namířeno do západních Čech, konkrétně na hrad Wildštejn, který slaví 25 let od otevření. Dneska se tu uskuteční jedna z největších akcí k tomuto výročí, a sice Wildštejnský slunovrat. Já budu na místě po celý den, budu rozdávat blanické dárečky posluchačům, ale hlavně vám taky ve vstupech prozradím, na co se tady můžete těšit, a taky si o hradu řekneme spoustu zajímavostí. Tak přijďte, do vysílání se přihlásím po 14. a po 17. hodině. Ahoj.
0: Ahoj a přeji šťastnou cestu, Vlastíku, a pěkně doraž zase zpátky do rádia Blaník, protože se na tebe zase těšíme i ve vysílání. Já teď v tuhle chvíli představím písničky, které vás neminou, za chvíli Činasky a Tabáček, anebo skupina Lucie a Svítání. Tak se mějte skvěle a buďte s námi dál.
2: Krajánek rádia Blaník.
3: Krajánek rádia Blaník. Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: I dnes tady v sobotu dopoledne jste si pustili Rádio Blaník, za to velké díky, a za chvíli tu budou duet Ivety Bartošové, Petra Sepeši. Dále i Aleš Brichta. A nebo skupina Lucie. Jsme Rádio Blaník, to rádio, co 27. rokem hraje pro vás hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Jasná až polojasná dnešní obloha, k večeru oblačná, místy zatažená. Očekávejte večer déšť, bouřky přijdou někdy okolo té 5-6 hodiny a očekávejte teploty, které budou skutečně hodně vysoké. 630 stupňů to může být.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Housebrand Café, per favore.
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
10: Senkor.
11: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
12: Zavratné mega slevy!
13: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
15: Vinetu!
16: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
17: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Řešíte bydlení? Přijďte do Komerční banky.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Města reagují na horka novými pítky. Regulace cen paliv může brzy skončit. Lidé mohou ulehčit vedra zvířatům. Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Šárka Vykydalová. V českých městech vznikají pítka a mlžítka. Stavbu osvěžovacích prvků často iniciovali přímo místní obyvatelé. Nejvíce jich má Praha, například dvě nová mlžítka jsou letos na Pražském hradě. Nové pítko přibude i v Brně, a to v Björnsorově sadu. Šest pítek přidali před létem v Českých Budějovicích a v Liberci oba způsoby osvěžení spojili a vznikla tam tři takzvaná mlžítko pítka. Státní regulace cen paliv by mohla skončit, a to už před prázdninami. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová na dotaz České televize. Důvodem jsou zejména klesající ceny ropy. O definitivním rozhodnutí má v pondělí jednat vláda. Regulace cen paliv dopadla na provozovatele čerpacích stanic. Někteří už kvůli opatření podali žaloby a další zvažují připojení. Unie nezávislých petrolejářů odhaduje ztráty na 50 až 100 milionů korun. Horké letní dny představují zvýšenou zátěž pro domácí i volně žijící zvířata. Pomoci jim může každý člověk třeba zajištěním dostatku vody nebo stinného místa. To potvrzuje za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
4: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, ta zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
3: Misku s vodou mohou lidé položit i na parapet okna. Tam to využijí nejlépe ptáci a drobný hmyz. Hygienici už vydali první zákaz koupání, a to v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Důvodem je masivní výskyt sinic. Vhodný ke koupání není ani domanínský rybník na Žďársku, především pro těhotné ženy, děti či alergiky. Zhoršená kvalita vody je také v Podolsku na Orlíku. Voda v Lipenské nádrži je zhoršená na pláži přímo v Lipně nad Vltavou a v Horní Plané. To je ode mě všechno. Teď už předávám slovo Martinovi.
5: Děkuju, Šárko, přeji krásné dopoledne a pojďme na písničky.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
5: O nich to bude samo sebou i v těch dalších minutách. My hledáme další výherní skupiny Keks. Proč holky pláčou? Jak zazní, volejte k nám do studia na 800 109 109. A slavné desky Hezky česky, tam to také o jedné písničce bude. Ta bude zahraniční, ale pozor, má také českou verzi. Jednu, dvě, nebo snad dokonce tři. Dozvíte se za chvíli a doufám, že mi zase pomůžete. Teď Aleš Brichta a já přeji hezkou sobotu.

0: nedávají.
1: Skupina Lucie, za minutu máme 10:45. Já vám přeji krásné sobotní dopoledne a teď bych jinak uvedl písničku, která za malou chvíli zazní. Tedy v té české verzi, ale to záměrně nepovím.
2: Slavné desky, hezky česky.
1: A to proto, protože to bude na vás, našich posluchačích. Já tu mám americkou countryovou zpěvačku Lynn Anderson a písničku Rose Garden. A ta je z roku 1970 a vyšla na stejnojmenném albu. A to o rok později, v roce 1971. Ve stejném roce také vznikla jedna česká verze. O rok později druhá a pak taky třetí. Víte alespoň jednu? Jo? Dobrá. Tak volejte na 800 109 109. Tady je Lynn Anderson a Rose Garden.
2: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.
1: A já děkuju za to, že voláte k nám do studia. Studia Rádia Blaník.

0: jdeme na to.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Tady jsou naši posluchači, tady je první z nich. Dobrý den, kdo to zpívá podle vás česky?
2: Myslím, že Petr Činovská.
0: Tak děkuji za tip, mějte se hezky.
2: Naschledanou.
3: Já tě zdravím, Ondru, to jsem.
0: Ondru, zdravím.
3: Já bych tipnul, jestli náhodou, ale co si tím nejsem zkreslý, jestli náhodou to nemůže být Pavlínka Filipovská.
0: Děkuju za tip. Ondro, hezký den přeji.
3: Měj se, krásný den. Ahojky.
4: Dobrý den, tady Marek z obce je u Znojma. Já bych řekl, že to zpívá Petra Černocká.
0: Petra Černocká. Název písničky byste asi nedal.
4: To ne, ale dobře. Já to mám na jazyku, no.
0: Dobrá, to nevadí, mějte se, děkuju.
4: Děkuju.
0: Dneska jste to netrefili. A to byly tři verze, které vznikly. Tak první je Iveta Simonová, je to Klíč kráje, rok 1972. Český text tady napsal Eduard Krečmar. Druhá verze je od Pavla Sedláčka, Záhon růží z roku 1972. A český text tady napsal pro změnu Pavel Sedláček. A třetí verze je od Milušky Voborníkové, Proč právě já. Písnička je z roku 71 a český text tady napsal Vladimír Poštulka. A tu vám právě jako důkaz posílám.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: A ještě jednou moc děkuju za vaše telefonické tipy. Díky moc.

0: Tohle byly Westlife a písnička Mandy a vy posloucháte Rádio Blaník. Já vám přeji krásné sobotní dopoledne. Tady u nás to dál bude znít hezky česky. Mám tu duet Ivety Bartošové, Petra Sepešiho a Knoflíky lásky, také Tomáše Kluse a dokola a vidím tu severní vítr od Jaroslava Uhlíře. Ovšem vy všichni hledáte tu výherní. Já vím, je to tahle. Víkend se skupinou Keks a také vstupenkami na jejich koncert, který to bude příští týden na Konopišti. Chtěli byste tam vyrazit? Jo. Tak poslouchejte pozorně naše vysílání, jak zazní právě tahle písnička. Volejte k nám do studia 800 109 109. Vyhrává třetí volající. Držím palce.
1: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firemtu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
9: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
10: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
13: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
14: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Pavla Strast ve Frýdku Místku a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
15: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
16: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde.
17: Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
18: Nyní na úplně vše doprava zdarma až k vám domů. Svět spánku.cz.
19: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.

0: Skupina Kex a Proč holky pláčou? Další výherní písnička víkendu s touhle kapelou.
1: Víkend se skupinou Kex
2: na Rádiu Blaník.
0: 45 let na scéně, to chce pořádně oslavit a my pro vás máme výjimečný dárek, a to vstupenky na výnoční koncert právě skupiny Kex na Konopišti. A mám takové tušení, že jako třetí byla posluchačka Jana. Je to tak? Halo, halo, kdo tam?
3: Halo, halo, tady je Jana Vrbová.
0: Jano, tleskáme vám. Janičko, odkud voláte?
3: Na ty vstupenky, ten koncert.
0: To já vím, ale odkud? Z jakého města, vesnice?
3: Jo, Nová Bystřice, Klenová.
0: Aha, tak to máte docela daleko, ale na Konopišti.
3: No, trošku jo.
0: A to nevadí, vyrazíte?
3: Ano, určitě jo.
0: A koho vemete sebou?
3: Svýho manžela.
0: Tak si to moc krásně užijte. Co vy a Štěpán Kojana vůbec ke ksáci? Co byste jim takhle skázala po vlnách Blaníku? Bylo by něco?
3: No, nevím, asi, ať poslouchej Rádio Blaník, že je super.
0: No to je teda, protože my je hrajeme a velice rádi. Tak Jani, mějte se krásně, užijte si koncert.
3: Jo, my taky, děkuju.
0: A zase třeba někdy naslyšenou.
2: Víkend se skupinou Kex
1: na Rádiu Blaník.
2: Proč je zbytečné nosit sovy do Athén?
1: A kdo je to vlastně ten nemocný Lazar?
2: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Každý všední den po 10.
1: na Rádiu Blaník.

0: Jaroslav Uhlíř na Blaníku, krásné dopoledne, hezkou sobotu vám všem přeje Martin a za 7 minut už bude 11 hodin. Po 11. tu budou třeba Marie Rotrová.
1: Kůň bílý cval svůj otáčí.
2: Kůň bílý cval.
0: Buty. A na úvod hodiny i Olympics. Dál si budeme hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Zbytek dopoledne a odpoledne očekávejte oblohu jasnou až polojasnou. Odpoledne a k večeru přibývání oblačnosti na mnoha místech zabouří. Očekávejte teploty až 36 stupňů.
3: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy.
5: Přeji vám hezké dopoledne. Unikátní výstavu korunovačních korun 5 zemí si prohlédnete na zámku Bílovec. Kdybyste je chtěli vidět všechny, museli byste projet půl Evropy. Svatováclavská koruna je teď v Praze, Říšská, Císařská ve Vídni, Železná koruna lombardských králů v italské Monze, Svatoštěpánská Uherská v Budapešti a Římská koruna Karla Velikého v Cáchách. Na Bílovci jsou všechny jejich repliky pohromadě. Součástí výstavy jsou také originální rukopisy a modely hradů. Přístupná je denně od 10 do 17 hodin do 20. září. Přátelské setkání spolků se koná dnes a zítra od 9 do 18 hodin na Moravském hradě Cimburg. Návštěvníci zblízka uvidí historický šerm, střelbu spalných zbraní, kuše, lukostřelbu a poznají průřez vojenskou historií. To byly víkendové tipy. Krásnou sobotu vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky. CZ.
11: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
14: Radíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
18: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
19: Senkor.
6: Každý spíme jinak a ať už pro svůj interiér potřebujete jakoukoliv postel, řešení vždy najdeme. V Prospánku máme přes 100 modelů postelí, čalouněné, dřevěné i s úložným prostorem. Přijďte si vybrat tu svoji do prodejen Prospánek nebo na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
19: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

0: Řešíte bydlení? Přijďte do Komerční banky.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
3: Já vám přeji hezké dopoledne, posloucháte Rádio Blaník a za chvíli vyrazíme do Dolan. Hrát si budeme dál hezky česky. Budou tu Buty, nabídnu Marie Rotrovou a tohle už je skupina Olympic. Rádio Blaník. Za minutu 11 posloucháte Blaník, díky za to a přeji krásnou sobotu.

0: Britská skupina Pet Shop Boys a písnička Pojďme na západ, tedy Go West, a my na západ skutečně míříme. Já jsem chtěl pozvat do Dolan a mnozí posluchači si asi kladli otázku, ale do jakých Dolan? Já tady budu konkrétní, jsou to Dolany u Klatov, tam se totiž koná už tradiční setkání všech dolaňáků a v Česku je jich celkem 14. A přímo z místa dění se nám hlásí živě do vysílání žena, která to tady lidově řečeno má pod palcem. Tak vítejte na našich vlnách a my posloucháme.
1: Zdravíme všechny posluchače Rádia Blaní a jak jinak všechny dolaňáky, kteří tu jsou s námi, i ty, kteří nemohli přijet a jsou doma u rozhlasových přijímačů. A to z 23. ročníku setkání dolaňáků z Dolan u Klatov. I letos je nás tu hodně. Dorazili jsme nejen z Dolan z České republiky, ale i z Dolan ze Slovenska a z Chorvatska. Všichni jsme si to přijeli zkrátka užít. Pořádající Dolany u Klatov pro nás připravili bohatý sportovní i kulturní program a hlavně napuštěný bazén. Jsme hrdí dolaňáci, jsme rádi, že Pepa Dobš to za nás kdysi vymyslel a od té doby se každoročně scházíme a společně si to užíváme. Každoročně i letos za chvíli vybereme jednoho z nás a vyhlásíme ho dolaňákem roku. Pro rok 2026 se dolaňákem roku stává, pozor, chvilka napětí, Ruda Pečinka, starosta z Dolan u Olomouce. Je to bezleparťák, který se pravidelně účastní setkání, člověk oblíbený, který nepokazí žádnou legraci. Člověk, který se umí správně rozhodnout a bojovat. Člověk, jeden z nás, kterého si nesmírně vážíme a který by pro Dolany nejen ty své, ale i pro Dolany ostatní doslova a do písmene píchal. A proto nám, Rudo, dovol, abychom ti předali tuto neobyčejnou medaili Dolaňáka roku a jako věrnému posluchači Rádia Blaní předali poukaz na 2 stupenky na narozeninový koncert Rádia Blaní 2027. Přejeme ti hodně zdraví a hodně společných zážitků. Děkujeme Rádiu Blaní za tuto možnost živého vysílání. Přejeme všem dolaňákům, aby si to tady v Dolanech u Klatov užili, a některé ty Dolany do budoucna do rodiny přibyly. Dále přejeme pohodovému Rádiu Blaník přibývající posluchače a vám všem posluchačům krásný pohodový sobotní den.
0: No tak moc děkujeme, to bylo krásné, tak tohle mě fakticky baví. Tak do Dolan samozřejmě obrovský potlesk. Rudo, my se na vás budeme těšit na Konopišti a děkujeme za parádní vstup. Mimochodem, to hrálo prý v tom rozhlase. Znáte ty tlampače takhle v těch obcích, co jsou? Tak tam to taky asi prý hrálo. No tak krása. Tak ještě jednou zdravíme Dolany, úplně všechny, které najdete kdekoliv na světě.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Ale speciálně ty na Klatovsku. Pojďme si hrát.

0: Stále krásnou sobotu, hezké dopoledne, dál si budeme hrát třeba krásnou písničku Miluju a Vojta Nedvěd, dále to bude duet Lucie Vondráčkové, Josefa Wagnera S láskou nám je líp, anebo Obyčejný příběh a Michal David. Jo, tohle je Rádio Blaník, to, co hraje 27. rokem, hezké časky.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantasy svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
9: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy Dlouhé Punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
10: Jdeme!
9: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
11: Kamarádi, ahoj, tady Jirka Krhut
12: a Štěpán Kozub.
11: Čaute, pojďte do Frýdku Místku, do textilky, do nové osmičky, protože tam 37. budeme, co?
12: Mít koncert.
11: Přesně tak, s celou kapelou, s jakou?
12: Benjis.
11: Tak přijďte, nebojte se.
12: Ahoj.
13: Jen si duši nepořeš.
14: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
15: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
16: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
4: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
17: Tak co si dáte dnes k snídaní?
18: Přece čerstvé pečivo!
17: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dopeč doma.
18: Dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
17: www.beas.cz.

0: Vojta Nedvěd a miluju zpěvák, který se na vás těší na dalším letním koncertě Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tentokrát vyrážíme za vámi příští pátek 26. června a bude to město Domažlice. Začínáme půl páté odpoledne a to na náměstí Míru, kde vám zahrají, zaspívají třeba i Olga Lounová. Blanická kapela, ale taky Slza.
2: V plánu spousty dalších mil, fotky po kapsách, kým dřív jsem...
0: A na tuhle akci se vstupné neplatí. Letos pro vás máme navíc speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Ta vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných, a teď poslouchejte, 100 000 na ruku. Tak se pro ní stavte už příští pátek v Domažlicích. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Skvělé poledne a dobrou chuť k obědu, už se to blíží, tak ať vám dneska chutná. Co dál tady u nás, jaké písničky nabídneme na Bladníku? Celou hodinku si budeme hrát hezky česky a těší se Veronika Rážová. S ní tu bude také Honza Kalousek.
1: Jako řeka a oheň, jako padlý sníh.
0: Dále Karel Gott.
2: Zůstanu svůj, ať různé vlády.
0: A nebo skvělá Ilona Čáková. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Čechy, Morava, Slezsko, tam většinou jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Teploty vysoké do 36 stupňů.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Rádio Blaník. Víkendové tipy.
6: Přeji vám hezké poledne. V Rožnově pod Radhoštěm pokračují druhým dnem městské slavnosti. Rožnov mě baví. Na programu jsou aktivity v městském parku i arkádách společenského domu. Nechybí bylinková apatika, tvořivé dílny, swingová tančírna, vědecká stanoviště, lanová dráha, sportovní aréna, střediska volného času nebo relaxační zóna městské knihovny. Hudební program nabízí širokou škálu žánru i interpretů a děti jistě potěší pohádkové vystoupení Popy a Adélky. Den města Bílovce má bohatý hudební i doprovodný program. Nechybí vystoupení dětí z domova mládeže Bílovec. Zahraje hned několik kapel. Bude i tradiční běh do zámeckých schodů, ocenění bíloveckých občanů nebo vyhodnocení fotografické soutěže. Volně přístupná je věž, kostela, celý zámek nebo muzeum. To byly víkendové tipy. Krásnou sobotu vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
7: Housebrand Café, per favore.
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz
10: XXL Výprodej v online shop CZ.
11: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Každý spíme jinak a ať už pro svůj interiér potřebujete jakoukoliv postel, řešení vždy najdeme. V Prospánku máme přes 100 modelů postelí, čalouněné, dřevěné i s úložným prostorem. Přijďte si vybrat tu svoji do prodejen Prospánek nebo na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
15: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích.
17: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
17: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
16: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
17: Více o akci na
18: firma na zážitky
17: CZ. Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
19: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
3: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
19: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
17: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
19: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletí.
17: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
19: www.zamek-konopiště.cz.
13: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího.
8: ale jen krátce. Navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: Řešíte bydlení? Přijďte do Komerční banky.
1: Veronika Rážová
2: na rádiu Blaník. Za dvě minuty odbije pravé poledne. Krásný den vám přeje Veronika Rážová a že pro někoho z vás bude určitě ještě o něco krásnější. My celý tento víkend totiž hrajeme se skupinou Kex a máte tak možnost získat lístky na výroční koncert téhle úžasné skupiny, který se odehraje na krásném Konopišti. Takže pokud byste do toho rádi šli, tak mějte na paměti, ať máte vedle sebe připravený telefon, nabitý telefon, číslo 800 109 109. No a tentokrát hledáme tuto písničku. Jak děkuje se andělům těm rocím. Jak děkuje se andělům od skupiny Kex. Takže jakmile uslyšíte první tóny, neváhejte ani chviličku a volejte 800 109 109. Ten z vás, kdo se dovolá jako třetí v pořadí, vyhrává. Je to snadné. No a teď už perfektní nabídka, hudební nabídka, která vás tady čeká na rádiu Blaník. Za chviličku Honza Kalousek, taky Helena Vondráčková s Jirkou Kornem a nebo Damien.

Řeka v plamenech, tak to je Honza Kalousek na rádiu Blaník. Celou hodinu vám hrajeme hezky česky, tedy samé české písničky si můžete vychutnat. A pozor, taky hledáme písničku od skupiny Kex, která je výherní a díky ní můžete získat úžasnou cenu v podobě dvou lístků na výroční koncert téhle kapely. Takže doufám, že jste ve střehu a že znáte telefonní číslo 800 109 109. Máte u ruky telefon a jakmile zazní písnička od skupiny Kex, kterou jsem před chviličkou anoncovala, tak zareagujete. Pokud budete třetí, tak lístky jsou vaše. Pojďme se ale podívat. Dnes máme 20. června a já bych ráda připomněla, že své narozeniny slaví Petr Kolář, tedy český zpěvák, který mimo jiné vystoupil i na Konopišti a pořádně to tam rozbalil. Je mu 59, tak všechno nejlepší. Slavit by mohl společně s americko-australskou herečkou Nicole Kidman. Ta se také narodila roku 1967. Roku 1960 spatřila světlo světa naše báječná herečka a dabérka Ilona Svobodová. Jí přejeme všechno nejlepší. A Alois Hadamčík, hokejový trenér, ten má dneska 74. A ještě jedno výročí významné. Česká herečka Dana Hlaváčová slaví 81 let. To je krásný věk a my gratulujeme. Před námi jsou další české písničky, takže si počkejte třeba na Věru Martinovou, báječnou Evu Farnou, která změnila dějiny hudby a koncertování v České republice, ale ještě předtím Karel Gott.

0: Věra Martinová a její malý dům nad skálou na rádiu Blaník. Hrajeme si hezky česky celou hodinu, tedy 12 až 13. Vás budeme zásobovat samými krásnými českými písničkami. Tak mě by docela zajímalo, jak trávíte den, protože dnes je očekávané opravdu extrémní vedro. Vysoké teploty, které budou atakovat až 36. No a pokud vyrážíte někam ven, anebo pokud i doma, v práci, kdekoliv máte hodně velké teplo, tak já tu pro vás mám hned několik tipů, jak se schladit. Pokud máte rádi ovoce, tak ideální je meloun, taky citrusy, ideálně grep nebo citrony, ananas, jablka, hroznové víno vás taky schladí stejně jako jahody, maliny a borůvky. Pokud jste spíš milovníky zeleniny, tak neváhejte klidně si dát větší dávku salátové okurky nebo okurkového salátu jako takového. Ledový salát je taky ideální, stejně tak vás schladí rajčata, řetkvičky, cuketa, brokolice a zelené papriky. Pokud ovšem budou pálit, tak ty budou mít potom opačný efekt. No a mezi další chladivé potraviny patří mléčné výrobky, takže můžete si dát třeba jogurt, když to do toho nasypete nějaké to ovoce, chladivé ovoce, tak uděláte úplně nejlíp. No a svou službu splní taky mořské řasy, zelený čaj anebo mátový čaj. Takže pokud se hodláte osvěžit v tomhle počasí, tak tady to byl takový malý návod na to, co jíst. Naopak vyhněte se těžkým jídlům, horkým jídlům a pokud byste si chtěli dát naopak něco ledového, tak to taky bohužel bude mít protichůdný efekt. Pokud si dáte ledové potraviny nebo naopak i ledové pití, tak vaše tělo se o to víc musí snažit to zpracovat a o to víc se zahřeje. Takže když už pít vodu, tak ne ledovou, ale pokojovou teplotu. Zkuste to, dejte když tak vědět, jestli to funguje. No a poslouchejte dál Rádio Blaník, protože za chviličku vás možná taky schladí Ilona Čáková, 45 československých zpěváků a nebo kapela Činasky.
1: Sluníčkové léto.
2: Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
1: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
2: A

0: Navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
1: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
0: a vyhrajte peníze na ruku.
1: Možná i rovných 100 000 korun jenom pro vás.
0: Sluníčkové léto.
1: S Blaníkem a Centropolem.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
5: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
6: Jdeme!
5: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
7: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz? Hyundai

0: listu na vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: Tak co si dáte dnes k snídaní?
2: Přece čerstvé pečivo!
1: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dodo do peč doma.
2: Dodo do peč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
1: www.beas.cz.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: na rádiu Blaník.
1: Posloucháte rádio Blaník a jestli posloucháte skutečně pozorně, tak jste slyšeli písničku od skupiny Kex, Jak děkuje se andělům. A ta byla výherní písničkou pro tento okamžik. A tak já zvedám sluchátko a ptám se, kdo pak se mi dovolal jako třetí. Dobrý den.
2: Dobrý den, Petra.
1: Dobrý den, Petro. Vy jste třetí, to je úžasný. Tak mám radost já, máte radost i vy, tak prozraďte mi, co vy a Kex, jste věrnou faninkou?
2: Ráda je poslouchám, ale na koncertě jsem teda nikdy nebyla a ráda je slyším i naživo.
1: No takže Petro, vy na koncertě budete a to 27. června v amfiteátru na Konopišti, kde kapela Kex slaví, představte si to, už 45 let na scéně. To je pěkná řádka let a hlavně mají taky pěknou řádku písniček, všechny, ne všechny znáte z éteru Rádia Blaník, takže já věřím, že si doplníte znalost právě tam v amfiteátru na Konopišti, kde je nádherně, no a prozraďte mi ještě, s kým půjdete.
2: Asi s manželem.
1: No tak to je ideální volba, tak si to moc užijte, ještě jednou veliká gratulace od nás a zase někdy
2: a
1: se budu těšit. Taky děkuji. I vám
2: Míčkový.
1: Krásný víkend. Naslyšenou, Petro, naslyšenou.
0: Víkend se skupinou Kex. Na rádiu Blaník. Celé Česko fandí naši. Pojďte i vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
3: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických.
4: Šubidubi Amerika.
5: Šubidubi Amerika.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Každý den na rádiu Blaník.
6: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

Lenka Filipová a částečné zatmění srdce na rádiu Blaník. Pokud byste chtěli slyšet Lenku Filipovou naživo, tak právě dnes od 18 hodin vystoupí na Bžanských slavnostech u Teplic. Tak si to moc užijte. No a co si můžete užívat tady u nás na Blaníku? Třeba No Name. Taky Kabáty a Báru. A nebo kapelu Krištof a jejich Šňůry. Že chci.

0: Tak to byla jenom malá ukázka písniček, které tu budou znít mezi 13. a 14. hodinou. Teď ještě pojďme na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Meteorologové varují, abychom se dneska příliš nenamáhali a hlavně mysleli na to, že bychom neměli být na přímém slunci a měli dostatečně doplňovat tekutiny. A to všechno proto, že teploty dnes budou extrémní, většinou 30 až 35 stupňů Celsia. Ani na horách se neochladíte, tam bude 27. Mělo by být jasno až polojasno během dne se, ale pravděpodobně nejvíc v Čechách vyskytnou přehánky nebo bouřky. Místy velmi silné. Tak krásný den.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio.

0: Přeji vám hezké odpoledne. Mezinárodní folklorní festival Vsetínský Krpec žije folklorem, hudbou, tancem a tradicemi z různých koutů světa. Do Panské zahrady Anna Svárov ve Vsetíně můžete zavítat dnes, kdy je program připravený až do skoro jedné hodiny po půlnoci a zítra od 10 do 6. Zahrnuje autorské pořady, vystoupení souborů, doprovodné aktivity pro děti. Nechybí ani tvořivé dílny, řemeslné ateliéry, ukázky, sečení, luk nebo soutěž o nejlepšího tanečníka valašského odzemku. Den města Fulnek nabízí na zahradě kulturního domu zábavu pro celou rodinu i spoustu vyhlášených dobrot. Pro děti je tu animační program a skákací hrad. Oficiální slavnostní zahájení akce je naplánované na 14. hodinu a její zakončení o půlnoci. To byly víkendové tipy. Krásnou sobotu vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Každý spíme jinak. A ať už pro svůj interiér potřebujete jakoukoliv postel, řešení vždy najdeme. V Prospánku máme přes 100 modelů postelí. Čalouněné, dřevěné i s úložným prostorem. Přijďte si vybrat tu svoji do prodejen Prospánek nebo na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Zavratné mega slevy!
10: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
11: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše

0: Řešíte bydlení? Přijďte do Komerční banky.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Veronika Rážová
3: na rádiu Blaník. Krásné odpoledne s rádiem Blaník, za chviličku už tu budou další písničky a pozor, pozor, celý tento víkend hrajeme se skupinou Kex o 2 vstupenky na výroční koncert k 45 letům na scéně. Ten se odehraje už příští týden a vy můžete být u toho. Stačí, když budete pozorně poslouchat a já tu pro vás mám další výherní písničku. Ta se jmenuje Človíček, takže jakmile zazní Človíček od Kexu, neváhejte, volejte na 800 109 109 a pokuste se trefit to tak dobře, že budete třetím volajícím, který si 2 vstupenky na úžasný koncert na Konopišti v amfiteátru odnese. Tak to byl malý návod na to, jak si udělat dnes ještě větší radost než tím, že budete poslouchat Rádio Blaník. Za chviličku No Name, Hozier a nebo Balet.

0: Na rádiu Blaník kapela No Name, která taky zazářila na Konopišti. Jestli jste byli u toho, tak pak víte. No a co možná nevíte, je, že my se teď za pár okamžiků vydáme s Mirkem Táborským po stopách známých osobností. Takže pokud byste si chtěli udělat pěkný výlet a nevíte kam a hledáte inspiraci, Mirek Táborský je tu pro vás.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás další tip na výlet po stopách známých osobností. Tentokrát vás pozvu na západ republiky do Františkových lázní, kde příští léčivé prameny a promenádní a vycházkové trasy v parcích zdobí sochy známých osobností. Jímáno je zde toho času 23 minerálních pramenů, z nichž více než 10 je volně přístupných. Lázeňské město je napojeno na mezinárodní železniční síť. Nádražní budova si zachovala původní sloh historismu. Nejvýznamnější lázeňské domy, lemující ulici Národní a Centrum lázní, jsou od roku 1992 městskou památkovou rezervací. Svým bohatstvím přírodních léčivých zdrojů, právě ve spojení s géniem locí lázeňského prostředí, se staly Františkovy lázně v roce 2021 jedním z 11 měst, která jsou v UNESCO zapsána pod názvem Slavné lázně Evropy. Navštívila je spousta slavných. Bysty v parcích připomínají například pobyty hudebních skladatelů Wolfganga Amadea Mozarta a Ludvíka van Beethovena, ale potkáte i sochy mnoha panovníků, kteří měli s místem ledacos společného. V městských sadech narazíte od roku 2002 na jezdeckou sochu císaře Františka I. Právě jeho zakládací dekret z roku 1793 odstartoval rozvoj lázeňské osady. Původní císařova socha se symbolem dekretu je k vidění na Izabelině promenádě. Na náměstí Míru nelze minout pavilon Františkova pramene. Tento minerální pramen byl již od 15. století znám jako chebská kyselka, protože k pitným kůrám byl donášen do sousedního Chebu. Kousek od pavilonu Františkova pramene se nachází ikonická soška Františka, chlapce s rybou, pověstného magickou schopností pomáhat při léčení neplodnosti. Po letech zapomnění byla na místo nedaleko dvorany Glaubrových pramenů přestěhována i socha císaře Josefa II. Panovník vypadá, jako by zval návštěvníky dovnitř. No a já vám příště o ní řeknu víc. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Tak Mirek Táborský nás pozval do toho úžasného města. Já jsem si celou dobu tady notovala tuhle písničku od Mandraže, tak ji znáte, že jo? Takže Františkovy lázně, to byl takový pěkný tip na výlet a já se těším na pokračování. No a na co se můžete těšit vy tady u nás na Blaníku, tak už za chviličku tu budeme mít třeba Savage Garden, taky kabáty anebo úžasnou písničku z roku 1977. Na svědomí ji nemá nikdo jiný než Umberto Tozzi a jmenuje se Ti Amo. Takže trocha té Itálie k tomu letnímu počasí. Já si myslím, že to se geniálně hodí. Tak hezký poslech a krásnou sobotu.

0: Já si velmi dobře pamatuju, jak moje první CDčko, které jsem kdy vlastnila, bylo od skupiny Savage Garden. A právě tahle písnička Truly, Madly, Deeply na něm byla jednou z mých oblíbených. No tak, to byla taková malá vzpomínka, zasnila jsem se, ale teď už nebudeme snít, ale vlastně možná trošku ano.
1: Víkend se skupinou Kex
2: na Rádiu Blaník.
0: Celý víkend trávíme se skupinou Kex a rozdáváme vám vstupenky na jejich výroční koncert, který se odehraje už za týden v amfiteátru na Konopišti, tedy na místě, které fanoušci Rádia Blaník dobře znají díky našim narozeninám. No a my vám nabízíme dvě vstupenky, pokud správně zareagujete ve správnou chvíli a dovoláte se jako třetí na číslo 800 109 109, když zazní výherní písnička. Další výherní písničkou je píseň Človíček. No a o človíčkovi právě teď bude řeč. Jak vznikla tahle písnička, tak to už nám totiž prozradí její autor a zpěvák skupiny Kex Štěpán Kojan.
3: Narodil se človíček, ten má samozřejmě svůj začátek, kdy se narodil moje vlastně druhý dítě, Dominika, tak vznikla tahle píseň a vím, že se začala hrát na Blaníku, protože se tam taky narodilo nějaký dítě a tím už se jakmile se narodí nějaký človíček, tak se ta písnička hraje a tím se možná stala hitem.
0: Tak to je krásná taková symbolická písnička, my na ní čekáme a jakmile zazní, milí posluchači, neváhejte, reagujte rychle, protože dvě vstupenky tady někde lítají a mohou být právě vaše.
2: Víkend se skupinou.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Botox a pyžamo na rádiu Blaník krátce před 2:45. Tak pokud čekáte na to, kdy zazní další výherní písnička, tak doporučuji, ať jste pozorní, protože nebude už příliš dlouho trvat a zazní v éteru rádia Blaník Človíček, tedy písnička od skupiny Kex, která slaví 45 let na české hudební scéně a oslaví to spolu s vámi, tedy spolu se svými fanoušky 27. června tohoto roku v amfiteátru na Konopišti. Vy můžete být u toho, pokud chytnete výherní písničku a díky tomu i 2 vstupenky. Za chviličku další písničky tady u nás na Blaníku, tak si je užijte. Eláni anebo Bad Boys Blue.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku. Pohodové české rádio.

0: zalúbení na rádiu Blaník. 13 hodin a 52 minut je s vámi Veronika Rážová. Těším se na vás i v příští hodině, ve které si dáme třeba Jiřího Schillingera.
1: Jsem prý blázen jen.
0: Těšit se můžete i na krásný duet Petra Habky s Lucí Bílou. Dívám.
1: Před sebou ještě všechno má, jestli to pro mě udělá.
0: A Marek Ztracený bude zpívat o tom, že ta bílá ti sluší.

0: Tak to byla malá ukázka písniček, které tu budou znít mezi 14. a 15. Teď pojďme na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Očekávejte, že dnes zůstane jasno až polojasno, tu a tam se ale může zatáhnout, a to především v Čechách, a vyskytnout se mohou i přehánky a bouřky. Pokud dorazí, tak prý budou velmi silné. Teploty budou zase velmi vysoké, 30 až 35 stupňů Celsia, na horách kolem 27. Očekávejte, že pokud bychom měli říkat, že v noci se ochladí, tak to ochlazení nebude až tak výrazné. 20 až 15 stupňů naměříme, na horách kolem 15. Za chvíli už to budou zprávy, tak zůstávejte i dál s námi a přeju vám pohodovou sobotu a krásný poslech.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
7: Každý spíme jinak a ať už pro svůj interiér potřebujete jakoukoliv postel, řešení vždy najdeme. V Prospánku máme přes 100 modelů postelí, čalouněné, dřevěné i s úložným prostorem. Přijďte si vybrat tu svoji do prodejen Prospánek nebo na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
9: Senkor.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
15: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
16: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
15: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
14: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
15: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
14: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
15: www.zamek-konopiště.cz.
17: Randíte?
18: A tohle znáte?
17: Bylo to fajn, ozvu se.
18: Sestěhujem se hned?
17: Zapomněl jsem peněženku.
18: Uděláme si selfiečko?
17: Promiň, volá manželka.
18: Mrkneme do Pařížský.
17: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
19: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
18: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
18: elitedate.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
20: Na Česko míří velmi silné bouřky. Novela o střetu zájmů by mohla doznat změn. Na Karlovarsku vyroste nový sportovní areál.
0: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česku hrozí v tropických teplotách bouřky a přívalové srážky. Meteorologové vydali výstrahu pro Čechy, Jihomoravský a Olomoucký kraj. Vyskytovat se můžou během odpoledne a taky večera. Místy by v nich mohlo spadnout kolem 50 mm srážek, ojediněle i víc. A nárazy větru můžou dosahovat kolem 80 km/h. Hrozí také kroupy.
20: Ministryně financí Alena Schillerová připustila úpravy novely o střetu zájmu. Mohlo by se to týkat i lhůty pro vymáhání dotací. Současný návrh totiž mimo jiné zpětně zkracuje státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu lhůtu pro vymáhání neoprávněně nevyplacených dotací z 10 let na 4 roky. V Ostrově na Karlovarsku vznikne do konce roku moderní sportovní areál. Určený bude nejen pro biatlonisty, ale taky pro veřejnost. Město už vybralo zhotovitele, který podle starosty Pavla Čekana vybuduje do konce roku zázemí sportovcům a sportovní areál za víc než 9 milionů korun. Pražská pošta v Olšanské ulici bude mít novou bezbariérovou rampu. Handicapovaní nebo maminky z kočárky se tak můžou těšit na bezpečnější přístup do budovy. Jak si během stavebních prací vyřídit vše potřebné, poradí mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
5: Během stavebních prací je možné využít pro vyřízení poštovních záležitostí bezbariérovou přepážku pro hromadné podání balíků, která se nachází zhruba 20 metrů od hlavního vchodu směrem do centra města.
20: Stavba by měla být dokončená k 1. červenci. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Veronika Rážová.
9: Veronika Rážová
21: na Rádiu Blaník.
0: Přeju vám krásné odpoledne, za chvíli odbije 14. hodina a my tu příští hodinu naplníme pohodovými písničkami. Těšte se na Erasure Jiřího Schellingera, ale ještě předtím přichází Xindl X a písnička, která se hodí k tomu dnešnímu počasí. Na vodě. Brzy se spojíme taky s naším krajánkem, no a budu vám přát jen krásné sobotní odpoledne, tak zůstávejte s Blaníkem.
22: Můj člun asi trpí závadou, je častěji na dně.

0: Erager Always na rádiu Blaník, 14 hodin 10 minut a já mám velkou radost z toho, že se tu nebudu cítit sama. Spojím se totiž s naším milým kolegou.
1: Krajánek rádia Blaník.
2: Krajánek rádia Blaník.
0: A tím kolegou není nikdo jiný než Vlastík Suk, který se aktuálně vyskytl na hradě Wildštejn. Co se tam koná? Tak Vlastíku, prozraď nám to. Ahoj.
3: Verče, dobré odpoledne, zdravím tebe a všechny posluchače Blaníku ze západních Čech z hradu Wildštejn. Tady se totiž dnes koná velká sláva 25 let od otevření hradu pro veřejnost. Už jsme tu měli šamanské bubnování, je tady pestrý program pro malé i velké, můžete se tady projet na vorech, je tu skákací hrad pro děti, jezdí se tu na koních, spousta jídla, pití, večer nás čeká taky mnoho kapel a tak dále a tak dále. No a je tady spousta i našich posluchačů, třeba Pavel nás tady odchyt. Pavle, dobrý den.
4: Dobrý den. Touhavý mnich na svých cestách, na své pouti, všechny zvu na hrad Wildštejn, je to tady paráda, zabubnoval jsem si jako mnich, no bylo to super, teď se svezu na voru, co by mohl si jít někdo jiný.
3: No Pavle, my jsme rádi a vy nás pravidelně posloucháte, jsem zjistil.
4: Ano, já jsem ten Pavel ze Žadce, který vás pravidelně poslouchá, navštěvuje i samozřejmě i Konopiště. Prostě Blaník, to je moje srdcovka.
3: Tak Pavle, moc děkujeme, díky, že jste dorazil, mějte se krásně a hezký den.
4: Taky přeju hezký den.
3: Tak se to slyšeli, na Wildštejně to žije a žít bude i odpoledne. Já tu teď mám paní majitelku Zuzanu Pomorovou, dobrý den.
5: Dobrý den i vám.
3: A taky manažerku Ivu Růžičkovou, zdravím vás, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravíme všechny.
3: A teď máme po 14. hodině, vyplatí se ještě posluchačům, aby dorazili?
5: Tak určitě čekají nás ještě určitě středověké tance, výuka středověkých tanců a potom přiletí Sokolník.
3: To je velké lákadlo. Co večer?
5: Večer nás čeká předkapela Rejka Stans, je to německá kapela a hlavně potom velkolepá show kapela De Lorraine.
3: Otázka na vás, Zuzko, ještě jsme přeskočili jednu zajímavou věc a to je slunovratový oheň. Kdy bude a co symbolizuje?
6: Takže v 18 hodin rožneme pod hradem slunovratový oheň. A vlastně všichni ty návštěvníci do něho mohou vhodit papírky se svými tajnými přání nebo i neřestmi.
3: Co nás tady čeká ještě během dne? Co tady všechno je?
6: Tak pro děti je tady připraveno spoustu věcí, ať jsou to jízdy na koních nebo dole pod hradem na rybníčku jsou připravené vory, na kterých se děti můžou svést. Je tady kovář, je tady skákací hra, takže určitě všichni si přijdou na své.
3: Tak dámy, pro tuto chvíli děkuji za pozvánku, mějte se krásně, nashledanou.
5: Děkujeme a těšíme se na všechny posluchače.
6: Děkujeme také a rozhodně všichni přijďte se s náma pobavit.
7: Ahoj! Zdravíme z hradu Wildštejn!
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: Tak to byla krásná tečka, děkujeme moc Vlastíku a my se vracíme k dalším písničkám. Už za chviličku Lian Rimes, Petr Hapka s Lucí Bílou a nebo kapela Team.

0: Can't Fight the Moonlight, tak to je Lian Rimes, písnička z úžasného kultovního filmu Divoký kočky. A já už tu mám taky jednu divokou kočku a to je Monika Holubová. Ahoj Moni.
1: Ahoj, krásné odpoledne.
0: Krásné odpoledne i tobě. Tak ty jsi pro nás připravila aktuální informace o fotbale a protože já nejsem specialistka jako ty, tak si to poslechnu a věřím, že i naši posluchači.

0: mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blan.
1: Hezké odpoledne. Čeští fotbalisté se připravují na poslední utkání v základní skupině A a bude to vele důležitý zápas s Mexikem, se kterým musí vyhrát, aby postoupili do play-off. Utkání se bude hrát ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno na Azteckém stadionu, na kterém ještě dosud Mexiko nepadlo. Domácí mají už postup z prvního místa jistý a tak jim už o nic v tomto směru nepůjde. Navíc v rámci skupiny rozhodují nejdříve vzájemné zápasy a až poté skóre. A Koreu v noci porazili 1-0. Přesto čeká český tým nelehký úkol, který si hráči moc dobře uvědomují. Jak řekl Adam Hložek, bude to náročné utkání, ale dokud žijou, budou bojovat. Češi už s vysokou pravděpodobností jinak než po výhře nad Mexikem do play-off se nepodívají. Kdyby pouze remizovali, měli 2 body a zůstalo jim tím pádem současné celkové skóre -1. Postupu ze 3. místa by pak dosáhli jen v 11% případů. Na utkání se chystá taky samotné město, které chce před duelem s Českou republikou omezit pití alkoholu na ulicích. Mistrovství světa pokračuje ale i dnes. Od 7 večer začne utkání Nizozemsko Švédsko a v 10 večer vyzve Německo pobřeží slonoviny. Zajímavý duel se bude hrát zítra o 6 hodin večer, kdy se Španělé pokusí o první víru, když předtím prohráli s Kapverdami. Reputaci se budou snažit napravit proti Saúdské Arábii. Tolik fotbalový speciál, další to bude zítra.
0: Fandíme našim. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blan. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny z blízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz. Nové bagry, staré ceny. Půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
6: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
9: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Pavla Strast ve Frýdku Místku a objevte rodinné minivany Fiat Qubo L a Ulize.
12: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz?

0: Vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
2: Jdeme!
1: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.

0: na rádiu Blaník.
1: Celý víkend trávíme se skupinou Kex, která je na české hudební scéně už 45 let a oslaví to stylově 27. června na Konopišti. A někdo z vás tam bude určitě s nimi. Ten, kdo se dovolal jako třetí na písničku Človíček. Ta nám teď dohrála, a tak já zvedám sluchátko a ptám se, kdo pak je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Pavel Urban.
1: Dobrý den, Pavle, vy jste třetí.
2: Dobrý den.
1: Já vám moc gratuluju, podařilo se to. Jak dlouho zkoušíte volat, Pavle?
2: No tak dneska jsme to zkusili, už po druhý tentokrát, tak to už konečně vyšlo.
1: Tak to konečně vyšlo. A s kým půjdete?
2: S mojí mamkou, která je věrným fanouškem Kexáků.
1: Panečku, no a tušíte třeba, jestli maminka poslouchá Kexy už třeba nějakou delší dobu, protože jejich kariéra je neskutečně dlouhá. Už 45 let jsou tady, tak jak dlouhou dobu je maminka faninkou? Máte tušení?
2: Tak 30-20 let to bude určitě, protože když já jsem se narodil, tak už mamka chodila a bylo to, mi vždycky říkala příběhy, co tam zažila, takže to
1: fakt?
2: Je jedno z oblíbených kapel.
1: Takže ano, místo ukolébavek vám večer zpívala hity skupiny Kex, je to tak?
2: Podle mě ano.
1: Tak já si myslím, že si to oba báječně užijete. Ještě jednou veliká gratulace, Pavle, ať se vám tam líbí, a ještě jednou díky za zavolání.
2: Děkujem moc.
1: Taky děkuju a mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak další výherce, je tu další, kdo si odnese dvě vstupenky na úžasný výroční koncert skupiny Kex. Pokud jste to tentokrát nestihli nebo nezvládli, být třetími nevadí. Máte ještě spoustu šancí. Dnes to bude ještě jedna taková a zítra hned několik dalších. A já už teď prozradím, že další písnička, kterou hledáme, která je od kapely Kex, se jmenuje Vzpomínky.
0: Víkend se skupinou

0: Věřili byste, že téhle písničce příští rok bude už 30? Je to neskutečné. Natálie Imbruglia a Torn a já už tu pro vás chystám písničky na další hodinu, takže nebudu vás dlouho napínat a prozradím, že si dáme třeba dnešního oslavence Petra Koláře. Bude tu i kapela Olympic, taky jsem se narodil boss. A nebo krásná rodinná spolupráce Lenka Filipová a Leny. Samotní nejsme nic.
1: Ty jsi součástí mou vzpomínky o nás dvou. Si můžu číst ve tvé tváři.
0: Už za chvíli taky zprávy a s nimi Monika Holubová. Ještě předtím vám ale prozradím, jak bude.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio
0: Dnes bude stále teplo, ale pozor, večer hlavně v Čechách se objeví přehánky nebo bouřky a místy mohou být opravdu silné. Večer dojde k ochlazení na 20 až 15 stupňů nad nulou. Zítra očekávejte, že se ochladí, přes den budeme mít v průměru o stupínek méně než dnes, tedy 29 až 34 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 25.
2: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
10: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Randíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: elitedate.cz.
16: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
17: Vinetu!
16: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
3: V horku hrozí kolapse i otravy jídlem. Policie řešila na MotoGP bezletovou zónu. Tenistka Bousková vyřadila v Nottinghamu svoji krajenku. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Meteorologové varují nejen před silnými bouřkami, ale taky před vysokými teplotami. Ty ale také vytvářejí ideální podmínky pro množení bakterií a proto je v těchto dnech potřeba dávat pozor na zkažené potraviny. Jaké z nich jsou nejrizikovější, říká za D-test Lucie Korbeliusová.
9: Především rychle se kazící potraviny jako maso, ryby, mléčné výrobky anebo vejce. Otravu jídlem poznáte během několika hodin. Nejčastěji se jedná o bolesti břicha, nevolnost, zvracení bolesti hlavy nebo pocit sucha v ústech.
3: V některých případech se může objevit také horečka. V Brně pokračuje MotoGP. Součástí akce je také vyhlášení bezletové zóny nad Masarykovým okruhem. Včera to ale porušil dron, jeho pilota už policisté dohledali. Přestupek teď oznámí úřadu civilního letectví. Akce dnes pokračuje kvalifikacemi. Doprava v okolí okruhu je oproti loňsku podle strážníků výrazně klidnější. Loni na velkou cenu přijelo na 220 tisíc lidí. Na řidiče čeká v létě celá řada uzavírek. Omezení budou na dálnicích D1, D5 a D11. Komplikace přinesou také opravy významných silnic v Praze, Ostravě a nebo Liberci. Práce se budou týkat i 3 kilometrů silnice od Cínovecké po nájezd na Novopatskou. V Praze pak provoz výrazně omezí oprava plzeňské. Tenistka Marie Bousková zdolala na turnaji v Nottinghamu české derby s Karolínou Plíškovou. Zahraje si tak čtvrtý titul na WTA a první z travnatého povrchu. V nedělním rozhodujícím utkání se střetne s Američankou Navarovou anebo Švýcarkou Golubičovou. Tolik zprávy Rádia Blaník a Veru, je to tvoje.
2: Veronika Rážová
4: na Rádiu Blaník.
0: 15. hodina nám odbyla, posloucháte Rádio Blaník a za chvilku si dáme Robbieho Williamse s Nicole Kidman, Kristýnu a nebo ještě předtím Můj miláček, Karel Gott.

0: Tahle krásná písnička vznikla v originále od Carsona Parkse v roce 1966. Potom známější verzi o rok později naspívali Frank Sinatra a jeho dcera Nancy. A tohle byla krásná písnička v podání Robbieho Williamse a Nicole Kidman, kterou spolu naspívali roku 2001. Já bych ráda připomněla, že dnes slaví právě tahle kráska americko-australského původu Nicole Kidman 59. narozeniny. A rozhodně není sama. Slaví i náš oblíbený zpěvák Petr Kolář, který vystoupil na Konopišti, ale také na jednom z letních koncertů v Havířově.
1: Tohle byl první koncert letní Rádia Blaník a mohl jsem tady bejt, děkuju za to. Bylo to skvělý, musím říct, že Havířov skvělý, lidi úžasný. I počasí nám přeje, že není jako takovýto letní vedro. Je prostě příjemně. A myslím, že mě čeká ještě Mariánský Lázně, ale to se všichni dozví, že jo, určitě na stránkách Rádia Blaník nebo prostě ve vysílání Rádia Blaník. No.
0: Přesně tak, my vás budeme informovat, ale teď Petru Kolářovi přejeme krásné narozeniny, těšíme se na jeho další vystoupení a abychom nemuseli zas tak dlouho čekat, my si ho teď připomeneme i v písničce Vyznání. Tak hezký poslech a krásnou sobotu.

0: La Copa de la Vida, tak to byl Ricky Martin na rádiu Blaník. 15 hodin a 24 minut, my teďka trošičku zvolníme, a to proto, že já jsem moc zvědavá a zajímalo by mě, co vás tento týden potěšilo. Pojďte se podělit i s ostatními, tedy s námi tady u nás v rádiu Blaník a taky s ostatními posluchači, protože znáte to, ta sdílená radost je radost více lidí a to se zkrátka a dobře vyplatí šířit. Napište mi na 603 118 118. Co vás tento týden nejvíc potěšilo? Já některé z vašich zpráv vyberu, s někým se i spojím a probereme to. Zkrátka dobře, těším se na to, co jste zažili hezkého nebo komu jste vy udělali radost. Fantazii se meze nekladou. Ještě jednou připomínám, číslo pro vaše SMSky je 603 118 118. Za chviličku si dáme další písničky, třeba Nedvědy, taky Lenku Filipovou a Leny a nebo kapelu Olympic. Posloucháte Rádio Blaník, hrajeme hezky česky.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky,

0: spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
1: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
2: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
1: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
3: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
4: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
5: Tak co si dáte dnes k snídaní?
6: Přece čerstvé pečivo!
5: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dodo dopeč doma.
6: Dodo dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
5: www.beas.cz.
7: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
8: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
9: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
10: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
11: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.

0: Medvědi a kohout na rádiu Blaník, 15 hodin 43 minut a my se teď budeme věnovat vašim potěšujícím SMS-kám. Ty jste mi posílali na 603 118 118. Tak pojďme vybrat některé z nich. Milý Blaníčku, moc nás potěšilo konečně pěkné sluníčkové počasí. Něco málo jsme udělali na zahradě, teď grillujeme ňaminky, k tomu vychlazené pivíčko. Společnost nám dělají dva pejskové a vy nám pěkně hrajete. Takže zdravíme do redakce i všechny posluchače, píší Jarda, Vilda, Vašek, Mili, Jana a Einstein a Frida, jestli dobře čtu. Dobré odpoledne, včera mi udělala největší radost moje vnučka, vyhrála druhou zlatou medaili na kolínských sportovních dnech, vyhrála cyklistiku a aerobik. Jsem na ni pyšná, píše posluchačka Marie. Maruško, já se vůbec nedivím, gratulujeme. A včera se mojí vnučce narodil syn, tak jsem poprvé prababičkou a mám velkou radost. Přeji vám pěkný den, Blaníčku. Tak to napsala věrná posluchačka Olina. Olinko, my vám moc gratulujeme a ať se malý pravnouček má čile k světu. Ahoj všem na rádiu Blaník, mě i přítelkyni potěšilo, že jsme si sehnali a zaplatili dovolenou v apartmánu v italském městě Rosolina Mare. Pavel a Zuzka, tak si užijte dovču. No a pojďme se podívat na naší linku, kdo pak je tam? Dobrý den, halo, halo.
1: Dobrý den, celý Bohouš.
0: Bohouši, dobrý den, tak prozraďte nám, co vás v tomto týdnu nejvíc potěšilo.
1: Nepotěšilo, že jsem sehnal poslední zbylku vizitku do svojí zbylky.
0: A jaké vizitky sbíráte? Nějaké speciální nebo úplně
1: jakékoliv?
0: Politické. Politické vizitky, panečku. Tak kolik jich dohromady máte?
1: Už jenom 3000.
0: 3000 pro pána. A to jsou jenom české vizitky nebo sbíráte i zahraniční?
1: České a slovenské.
0: No tak to je krása. Tak já si myslím, že možná budete jednou zapsán minimálně do té české knihy rekordů, protože tohle
1: tam je... Tam už je kolega.
0: Jo, tam už je kolega. Kolik jich má?
1: 150, tak tisíc.
0: 150 tisíc, no tak ještě musíte Bohouši chviličku sbírat, nedá se nic dělat. Já vám ale moc blahopřeju, že jste sehnal další kousek, ať vám to dělá i dál radost, ať vám dělá radost i rádio Blaník a zase někdy se budu těšit naslyšenou. Tak krásnou sobotu. No a já doufám, že těch z vás, kteří mají něco radostného, které něco potěšilo, je mnohem, mnohem víc. Tak užívejte i dál a teď už jsou před námi další písničky. Třeba jedna krásná od Scorpions.
2: Pohodové české rádio.

0: pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc a já bych tě chtěl moc a to mi nedovolí spát.
1: Tak já bych to maličko upravila, tohle je písnička od Poetiky Půlnoc a já říkám, že je skoro 16 hodin a už teď vám můžu prozradit, co vás čeká mezi 16 a 17. Třeba úžasné tři divy, Bára Basiková, Ilona Čáková a Monika Absolonová. Také písnička Lítej od Miraje.
0: A tak si lítej, si volnej, teď už můžeš.
1: A nebo kapela Krištof, Život je krásný.
0: Život je krásný i na konci světa, vesmír se básní, ta nejhezčí.
1: Za chviličku už tu bude Monika Holubová s nejnovějšími zprávami, ale ještě předtím já vám prozradím, jak bude.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
1: Tak už si pomalu zvykáme na ta vedra, dnes až 35 stupňů Celsia. V noci se lehce ochladí, naměříme 20 až 15 stupňů a zítra pak očekávejte jasný až polojasný den. Tu a tam přehánky nebo bouřky. Teploty 29 až 34 stupňů, na horách kolem 27.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Kdo šetří, má za tři.
6: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Housebrand Café, per favore.
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
10: Zavratné mega slevy!
11: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
12: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
16: firma na zážitky
14: CZ.
17: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
18: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
19: Senkor.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
10: Bouřky už postupují Českem. O Prokopově rozhodne výbor hnutí ANO. Otevření Hormuzského průlivu se komplikuje.
3: Rádio Blaník.
10: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Na jeho západě Čech už řádí první bouřky. Vyskytovaly se v okolí Vimperka, Borovan i mezi Trhovými Sviny a Novými Hrady. Aktuálně jsou ale také na Vysočině u Humpolce nebo u Horní Cerekve. Silné bouřky se vytvořily také v pásu od Mnichova Hradiště přes Liberec, Jablonec nad Nisou a putují směrem na Krkonoše. Místy se v bouřkách můžou objevit intenzivní srážky, vichr a také kroupy. Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách jednat na konci června. Lídra té pražské Ondře Prokopa sice schválila krajská organizace, ale poslední slovo má podle místopředsedkyně hnutí Aleny Schillerové výbor. Premiérovi a předsedovi ANO Andreji Babišovi se Prokopova kauza kolem bytů pražského lídra ANO nelíbí. Nový dopravní terminál přijde Jablonec nad Nisou na 471 milionů. V soutěži projekt zlevnil oproti původnímu odhadu o zhruba 38 milionů. A víc tomu říká náměstek primátora Jakub Puchlík.
8: Předpokládáme, že během léta fyzicky stavební práce začnou. Předpoklad je, že stavba trvá 24 měsíců a zatím ten harmonogram počítá s tím, že řekněme na podzim roku 28 je terminál dokončen. I s tím, že by měl probíhat ten zkušební provoz, který je tam nařízený před kolaudací.
10: Největší investiční akce v novodobé historii města řeší nejen samotnou odbavovací halu a nástupiště, ale také přilehlý park a revitalizaci okolí Lužické Nisy. Hormuzský průliv je pro lodní dopravu opět uzavřený. Oznámilo to iránské nejvyšší vojenské vedení s tím, že je to kvůli údajnému porušení příměří ze strany USA a Izraele. Teherán varoval před pokračováním agrese. Mezitím americký viceprezident J.D. Vance řekl, že v příštích dnech zamíří do Švýcarska. USA podle něj dají Iránu šanci a věří v úspěch jednání. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu opět Veronika.
2: Veronika Rážová
3: na Rádiu Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník, za pár vteřin odbije 16. hodina a já už tu pro vás chystám další písničky a pozor na to, možná, že se blíží taky výherní písnička od skupiny Kex, tak nenechte si to ujít, znáte to, víte dobře, že musíte být třetí, tak já doufám, že to vyjde i tentokrát a teď už Věra Špinarová, Kouzlo bílejch čar.

0: Na rádiu Blaník hned trojice Kleopater, Bára Basiková, Ilona Čáková a Monika Absolonová. 16 hodin a 11 minut k tomu. A my se teď spolu podíváme na zámek v Lešanech na Benešovsku. Ten se poprvé otevřel návštěvníkům. A co je tam k vidění, tak to už nám prozradí manažer zámku, pan Petr Lukas.
1: První patro zámku je úplně nově zpřístupněné poprvé v historii a představuje expozici Šťastný život v secesi. Ta je výjimečná nejenom soukromou sbírkou Zdeny Mudrákové ze Zlína, která je největší moravskou sběratelkou módy se zaměřením na secesy, ale také oživlými obrazy, které nahrazují klasické průvodce a obrazy představují významné osobnosti z historie zámku, ale i služebnictvo a návštěvy. Věříme, že tím, že se výstavy dostanou do povědomí, takže návštěvnost raketově vzroste.
0: Tak my tomu taky věříme. Ještě prozradím, že rekonstrukce trvala neuvěřitelných 30 let. Tak gratulujeme, že vše klaplo a věřím tomu, že některý z našich krajánků se tam taky zastaví a bude naše posluchače informovat. No a nebo se tam zastavte rovnou sami. Před námi už jsou další písničky Miraj, Roxette a nebo taky Eláni. To všechno vás čeká v následujících minutách na Rádiu Blaník. Tak hezkou sobotu.

Na rádiu Blaník kapela Miraj, písnička Davidovi, Lítej, 16 hodin a 20 minut. Pokud vyrážíte letos autem na dovolenou, tak byste si měli velmi dobře rozmyslet, kde budete tankovat. Je to tak, protože nejenom, že byste měli plánovat cestu, ale měli byste plánovat i u které benzínky se zastavíte, protože rozdíly jsou obrovské. Levněji vám

0: Sluníčkové léto.
1: Na Maníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
0: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
1: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
0: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
1: a vyhrajte peníze na ruku.
0: Možná i rovných 100 000 korun jenom pro vás.
1: Sluníčkové léto.
0: S Blaníkem a Centropolem.
2: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
7: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
8: Potřebuješ špilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
9: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
8: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
10: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
11: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
12: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
13: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Pavla Strast ve Frýdku Místku a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
14: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
15: Kamarádi, ahoj, tady Jirka Krhut
16: a Štěpán Kozub.
15: Čaute, pojďte do Frýdku Místku, do textilky, do nové osmičky, protože tam 37. budeme co?
16: Mít koncert.
15: Přesně tak, s celou kapelou, s jakou?
16: Benjis.
15: Tak přijďte, nebojte se.
16: Ahoj.
17: Jen si duši nepořeš.
0: Kdekoliv na světě
1: a 24 hodin denně.
0: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
1: na našem webu radioblaník.cz.

0: na rádiu Blaník.
1: Krátce před 4:45 je tu další šťastlivec, který získá dvě vstupenky a já se ptám, kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Pavel.
1: Pavle, jste třetí. Já vám moc gratuluju, získáváte od nás dvě vstupenky na výroční koncert skupiny Kex. Co vy na to?
2: Já strašně moc děkuju.
1: A ještě se vás zeptám, jestli pak tušíte, kde se koncert koná?
2: Na Konopišti.
1: Přesně tak. A byl jste tam už někdy?
2: Nebyl. Bude to premiéra.
1: Bude to premiéra. Tak já věřím v to, že se vám tam bude tak líbit, že příště se dostavíte na Blanické Konopiště, tedy na oslavu blanických narozenin. Jsem vás trošku zkoušela.
2: Pokud se to sejde a bude čas, tak určitě.
1: Určitě. Teď je to ale jisté, že 27. června, tedy příští sobotu, tam budete. Máte dvě vstupenky. Koho berete sebou?
2: No, teď jsme se bavili, asi vezmu kolegu z práce.
1: Fakt jo, oba máte rádi skupinu Kex.
2: Ano.
1: No tak to je paráda. Tak to je krásný. Ještě jednou veliká gratulace, Pavle. Letí k vám na Moravu. No a budu se těšit zase někdy. Naslyšenou na Blaníku.
2: Díky moc, mějte se naslyšenou.
1: I vy, naschle. Tak vidíte to, další, který získal dvě vstupenky na úžasný koncert skupiny Kex, která tímto koncertem oslaví 45 let na české hudební scéně. Dnes, pokud se na vás neusmálo štěstí, nezoufejte, protože se třeba usměje zítra, kdy budeme pokračovat, protože celý víkend hrajeme se skupinou Kex.
0: Víkend se skupinou

0: Posloucháte Rádio Blaník, blíží se nám 17. hodina. Tohle jsou Arakain a Dimitri. Původně písnička od zpěvačky Adele a mě by docela zajímalo, jestli slyšela tuhle verzi. Protože pokud ano, tak se jí musela 100% líbit. No, co je před námi? Mezi 17. a 18. si dáme třeba Xindla X spolu s Mirkou Miškechovou.
1: Dívám se do slovníku a zkouším zahnat zlej sen, že včera byl.
0: Taky to bude Marek Ztracený, moje milá. A nebo Ráj Daniela Hulky.

0: Tak i dál poslouchejte Rádio Blaník, protože vám máme co nabídnout. Třeba i našeho kolegu krajánka Vlastíka Suka, který se nám opět ohlásí. Odkud? To se dozvíte už brzy.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Dnes se nám tedy udělalo pořádné horko, nakonec bylo už i včera, ale bude to pokračovat dokonce i zítra. Nejdříve čekejte v noci ochlazení na 20 až 15 stupňů. Zítra přes den vystoupá tuť teploměru ke 34 stupňům Celsia. I zítra by mělo být jasno a polojasno, ale místy nás můžou překvapit přehánky a nebo bouřky, stejně jako dnes.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
9: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
10: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
9: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
8: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
9: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
8: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
9: www.zamek-konopiště.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
0: Správa železnic chystá speciální kampaň. Kolem brněnského okruhu jsou tisíce lidí. Silné bouřky řádily v Německu i ve Švýcarsku. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Nehod na železničních přejezdech bylo loni nejméně za posledních 5 let. Tento trend by měla podpořit nová preventivní kampaň. Jakým způsobem chce upozornit na rizikové chování v okolí kolejí, přibližuje mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová.
11: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky. Doprovází je moto gameplay, není realita.
0: Osvěta míří hlavně na mladé lidi, protože těch loni na železnicích zemřelo 38.
7: Kutnou horu opět po roce oživilo královské stříbření. I přes tropické počasí na něj pod Vlašský dvůr zavítali davy lidí. Proti minulému ročníku jsou návštěvníci více rozprostřeni po areálu a vyhledávají stěná místa. Někteří se osvěžují v nedaleké vrchlici. Vedro ale špatně snášejí hlavně rytíři v těžkém brnění. Po vedrech zasáhly Německo a Švýcarsko prudké bouřky. Zraněny jsou desítky lidí. 9 jich zasáhl blesk na sportovní akci. Dalších 13 lidí bylo zraněno na hudebním festivalu a ve Švýcarsku padající větev vážně zranila 16-letou dívku. Ve spolkové zemi po Rýni-Falc pak úřady v noci varovaly před extrémními povodněmi. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky v Brně, a to v kategorii Moto 2. Zítra tak odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady. Na velkou cenu dohlíží i policie. Podle ní dnes na plochách kolem okruhu parkovalo 3220 aut a také 1250 motorek. Tolik zprávy Rádia Blaník a Veru, je to tvoje.
12: Jirka Frélich
13: na Rádiu Blaník.
0: Tak krásný podvečer vám přeju, Jirky Frélicha jsem chtěla říct. Se dočkáte už přesně za hodinku. Stále s vámi Veronika Rážová. Za chviličku tu budeme mít taky Vlastíka Suka, který se nám ohlásí z hradu Wildštejn, kde momentálně je, a vy tam můžete být taky. Ale zůstaňte hlavně naladěni na vlnách Blaníku, protože vás tu čekají třeba Enya, anebo Helena Vondráčková.

0: Rádia Planík.
1: Krajánek Rádia Planík.
2: A tím krajánkem není nikdo jiný než náš kolega Vlasta Suk. Ten se nám opět hlásí z hradu Wildštejn, kde stále ještě je a kde pořád ještě něco probíhá. A Vlastík nám prozradí víc. Tak Vlastíku, krásné odpoledne.
3: Verčo, dobré odpoledne, podruhé se hlásím z hradu Wildštejn na západě Čech, kde to žije, kde se dneska slaví 25 let od otevření veřejnosti tohoto hradu. A opravdu jako důkaz toho, že to tady žije, poslouchejte.
4: Zdravíme Rádio Planík z Wildštejna, je to tu super!
3: Ano, to mohu potvrdit, máme tu třeba našeho malého posluchače Martina, ahoj.
5: Dobrý den.
3: Jak se ti tady líbí na Wildštejně na dnešní slavnosti?
5: Hodně se mi tady líbí.
3: Co jsi tady prožil?
5: No, já jsem před chvílí přijel, takže ještě moc ne.
3: Aha, no tak to naprav, protože se můžeš svést na voru nebo na koních, je to...
5: Na voru jsem už byl.
3: A jak se ti to líbilo?
5: Dobrý, i když jsem mal spadl párkrát, ale dobrý to bylo.
3: No ale zvládl si to, tak paráda. Tak se mi hezky, ahoj.
5: Ahoj.
3: A tedy z těch starších návštěvníků posluchač Tonda, dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Jak se vám tady líbí na Wildštejně?
6: Tady nádherně, ale horko.
3: A co ten program, jste spokojený?
6: Perfektní, úplně úžasný.
3: Co se vám líbilo nejvíc?
6: Pivo.
3: No já jsem si to říkal.
6: Manželka tančila.
3: A vy jste se nezapojil?
6: Já jsem točil na telefon.
3: Tak to jo, tak to je taky záslužná věc. Tak se mějte hezky, užívejte. Naschledanou.
6: Naschledanou.
3: Tak to je paráda, že se lidi baví, jsme rádi. Mám tu tady taky majitele, paní Zuzku Pumrovou, dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Taky je tu s námi Jaroslav Bílek, dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne.
3: Co říkáte na to, že se tady lidé baví?
8: Je to úžasná atmosféra, opravdu se to povedlo, počasí nám přeje, když trošku vedro, ale je to úžasný. Spoustu zábavy pro děti, pro dospělí, čeká nás moc hezký program ještě.
3: No, tak to jsme právě naťukli. Na co se tady ještě mohou posluchači těšit, když dorazí?
8: No, čeká nás teď vystoupení německé kapely Reichstanz a pak DeLorean, Zlatý hřeb večera.
3: Ano, tak to bude dneska večer a ještě předtím v 18 hodin, co?
7: V 18 hodin zapálíme Wildštejnský oheň, kde si mohou všichni návštěvníci hodit své vzkazy, kde jsou, já nevím, nějaké přání nebo nějaké jejich tajnosti.
3: Ano, slunovratský oheň má velkou sílu. Takže dneska ještě 100% můžete dorazit. Když to náhodou nestihnete, tak klidně během léta. Co tady chystáte ještě o prázdninách?
8: V brzké době tady přivítáme Honzu Dětka z jeho 7 pády. A dále potom tady bude nějaká, tuším, Chunter Country show. Tam jste srdečně všichni zváni, protože kdo přijde s kytarou, ten hraje. Dále nás čekají potom pivní slavnosti, Lucie Revival, spousta akcí ještě do konce roku, tak sledujte náš Facebook nebo webové stránky.
3: Takže tohle je hrad Wildštejn, kde to žije nejenom dnes, ale taky po celé prázdniny. Já doporučuji, abyste si tenhle hrad vyhledali a během prázdnice skutečně tady zastavili. Rozhodně nebudete litovat. Tak já vám děkuju, mějte se krásně, nádherné léto a naschledanou.
8: Tak Wildštejnu zdár, ahoj.
7: Tak my také moc děkujeme a všem přejeme krásné prázdniny.
3: No a pro dnešek se loučím já, blanický krajánek Vlasta Suk a ještě Suvka. Dneska tady nejsem sám, mám tu i kolegu Martina Ledinského. Martine, jak se ti tady líbí na Wildštejně?
9: No tak mně se tady líbí moc, je to tady kouzelné místo a je mi velkou ctí, že vlastně tuhletu akci 25. výročí znovu zrození hradu Wildštejn, že ho tady můžu s tebou moderovat.
3: Ano, my si to tady užíváme. Tak přátelé, mějte se krásně a ahoj.
9: Krásné odpoledne.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: Krajánek Rádia Blaník.
2: Tak kluci, moc krát děkujeme za informace a užívejte i dál, protože to určitě stojí za to jenom podle toho, co jste říkali vy, co říkali návštěvníci, tak tam musí panovat úžasná atmosféra. Tak a já zdravím z Rádia Blaník a posílám další písničky. Za chviličku jedna od Marka Ztraceného. Ještě předtím Eric Carmen a jedna filmová Hungry Eyes.

0: 12 věci, otevři oči na Rádiu Blaník krátce před půl šestou. Pokud je vám horko, jakože myslím si, že nám většinou je horko v tomhle počasí, kdy teplota dosahuje 35 stupňů a chtěli byste se schladit, jakože dát si něco dobrého, studeného, tak potom vám doporučím, abyste vyrazili na výstaviště v Praze, protože tam po oba tyto víkendové dny probíhá Prague Ice Cream Festival, tedy festival zmrzliny a vy můžete ochutnávat od desítek míst i světových zmrzlinářů. Po celou dobu budou prezentovat své zmrzlinářské umění, takže se můžete podívat i jak tahle lahodná, studená dobrota vzniká. Jinak budete moci vyzkoušet i různé, řekla bych i méně tradiční příchutě nanuků, zmrzlin, ale také jiných studených desertů. Kromě toho vás čekají i doprovodné programy, například hudební doprovodný program, zábavní doprovodný program, zkrátka a dobře, vyrazte s celou rodinou, moc si to užijte a hlavně pochutnejte si.
1: Čekali jsme na to dlouhých 20 let.
2: A jsme konečně tam. Na mistrovství světa ve fotbale.
1: Pojďte s námi fandit našim. Každý den na Rádiu Blaník.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách.

0: Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Xindl X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
11: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
12: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy Dlouhé Punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
13: Jdeme!
12: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
14: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
15: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Tak to byl Petr Kolář, dnešní oslavenec, který slaví 59. narozeniny. Ještě jednou přejeme z Rádia Blaník všechno nejlepší. No a teď se odkloníme od písniček a podíváme se za naší kolegyní Ivou Leckou, která nám prozradí, jak správně vybrat terasová prkna.
1: Rádio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, léto je v plném proudu, teploty stoupají, ideální trávit čas u vody. U našich sousedů se buduje. Kolem nadzemního bazénu se totiž rozhodli udělat terasu. Projekt mě zaujal a zajímalo mě, kde pořídili tak pěkná terasová prkna. No v Baumaxu. Právě teď totiž běží červnové akce zaměřené na vybavení domu i zahrady a terasová VPC prkna tu mají za bezkonkurenční cenu. Zcela jistě oceníte, že jsou odolná vůči počasí a nevyžadují tak náročnou údržbu jako klasické dřevo. Kolem bazénu navíc vypadá tahle terasa opravdu luxusně. Pokud plánujete budování terasy, pergoly nebo větší zahradní úpravy, začněte vždycky měřením a plánem. Rozhodně nedělejte žádné hurá akce. Plán je základ. Odborníci doporučují nakoupit materiál s přibližně 10% rezervou. Vyhnete se tak situaci, kdy vám na konci práce chybí několik kusů materiálu a musíte znovu do obchodu. V akční nabídce Baumaxu najdete také zahradní vybavení a grily právě. Grilovací sezóna je teď na vrcholu. No a mezi zvýhodněnými produkty je například plynový gril, který může proměnit běžné posezení s rodinou v malou letní slavnost. V Baumaxu navíc najdete nejen stavební materiály, ale také inspiraci pro venkovní posezení, osvětlení nebo dekorace, které dokážou proměnit i obyčejný balkon v příjemné místo pro odpočinek. Pár světýlek jsem si také letos na terasu pořídila a večer, když padne tma, to je jako v pohádce, že se mi ani nechce domů. Pokud tedy přemýšlíte, jak ještě letos vylepšit svůj venkovní prostor, možná je právě ten správný čas zastavit se v Baumaxu a načerpat inspiraci pro své letní projekty za zvýhodněné ceny.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Maxi.
5: Baru.
4: I my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Tak Ivo, děkujeme ti za dobrou radu do zahrady a my pokračujeme dál. Před námi jsou další písničky. Jedna od Jakuba Smolíka a nebo taky Gumbay Dance Band a Eldorado. A za chvilku už se na vás těší kolega Jirka Frélich na Blaníku.

0: Jakub Smolík a písnička Prý chlapi nebrečí. Na Blaníku krásnou sobotu už přeje Jirka Frelich a za chvíli po 18. hodině Činasky. Václav Neckář, je ráno, ano.
1: Mám trochu trému už teď, je ráno, ano, mám trochu trému už teď.
0: A taky Slza a lhůta záruční.
2: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál, vím, že...
0: Záruku vám dáme, že na Blaníku dál budeme hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
0: Máme opravdu velmi horký den, co se teplot týká, tak v tuto chvíli se dá říct, že největší teplo je v Polabí okolo 33 stupňů a taky na jižní Moravě, kde 33 stupňů hlásí Břeclav, taky Lednice a nebo Brod nad Dyjí skoro 34 stupňů Celsia. V noci se nám ochladí na 20 až 15 stupňů, zítřek bude jasný nebo polojasný během dne, ale postupně oblačný a s přeháňkami a místy s bouřkami a teploměr má vystoupat zítra až na 34 stupňů Celsia.
3: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
14: Tropické počasí přináší i hrozbu požárů. Vláda musí dořešit věci kolem převodu karlovarského letiště. Čeští volejbalisté můžou dál snít o semifinále. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Kvůli tropickým vedrům hrozí také požáry. Už nazhořelo třeba ve Znojmě, kde plameny zasály zemědělský list na balíky a část pole. Škoda je za skoro milion korun. Požár způsobila technická závada a nikdo nebyl zraněn. Hasiči apelují na veřejnost, aby dávala pozor při práci s ohněm. K detailům převodu karlovarského letiště na stát se vláda vyjádří ještě v červnu. Do začátku prázdnin by totiž měla přijmout usnesení ohledně bezúplatného převodu z majetku kraje na stát. Jak potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna.
15: To je prvotní setkání na úrovni pracovních týmů, řekněme, v tom širším formátu. Toho poměrně hodně a musí se vydefinovat jak otázky movitého, nemovitého majetku, provozu, financování.
14: Karlovarský kraj trvá na kombinaci vojenského i civilního provozu a také na modernizaci letiště státem. Po srážce dvou nákladních vlaků na jihu Británie u Bedfordu je 99 zraněných. Novou bilanci zveřejnili vyšetřovatelé. Podle nich je 9 lidí v kritickém stavu, 35 lidí utrpělo vážná a zbytek lehká zranění. Nehoda má jednu oběť, zemřel jeden ze strojvedoucích. České ministerstvo zahraničních věcí zatím nemá informaci o tom, že by mezi zraněnými byli Češi. Čeští volejbalisté si udrželi šanci na vstup do semifinále. V Evropské lize dnes porazili Španělsko 3-1. Aby pokračovali dál, musí na turnaji v Tbilisi už zítra porazit za 3 body domácí Gruzii. Ta zatím v této soutěži nezískala v 5 zápasech ani set. Češi ale musí také zároveň spoléhat i na zaváhání soupeřů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka Frelich.
0: Ano, je to tak a 18. hodina přišla taky.
3: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: A budeme si hrát hezky česky, tady je Tereza Kernlová a za chvíli i Činasky. Přejeme krásnou, horkou, skoro letní sobotu.

0: Chinasky a písnička Kutil, písnička z počátku této kapely, velký hit. No a co se týká našeho putování s Mirkem Táborským tento týden na Blaníku, to byl taky velký hit. My jsme se vydávali po stopách známých osobností a navštívili jsme dokonce v týdnu i Františkovy lázně.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem slíbil pokračování ve Františkových lázních u sochy císaře Josefa II. Ta sem byla přestěhována z Chebu, kde se v minulém století po vzniku republiky stala terčem hněvu českých vlastenců, byla svržena z podstavce a při pádu přišla o ruku. Na nynějším místě ve Františkových lázních působí Josef II. Dojmem, jakoby zval k návštěvě dvorany Glauberových pramenů. Vývěry pramenů Glauber 3 a 4 a nového kostelního pramene zde pulzují efektně v prosklených vitrínách a v hale je i schematický model vrtů pro jejich jímání v různých hloubkách. Socha dalšího z císařů, Františka Josefa I., stojí od roku 1993 před průčelím budovy císařských lázní. Byl to on, kdo povýšil v roce 1852 Františkovy lázně na město. Navštívil je však jen jednou, a to v roce 1847 ještě jako arcivévoda. Budova císařských lázní byla postavena dlouho potom, až roku 1880. Mohlo by se zdát, že ve Františkových lázních poutají pozornost především sochy císařů, ale kromě mnoha dalších nejmenovaných pomníků a pamětních desek připomenu ještě pomník slavného lázeňského hosta Johanna Wolfganga Goethe, který má své místo od roku 1906 ve Smetanových sadech. Goethe zde byl na léčebném pobytu v roce 1808 a potom se opakovaně vracel až do roku 1821. Básníka, který se zabýval mimo jiné i geologií, se mlákal také zájem o vznik nedaleké komorní hůrky. Jeho přesvědčení, že jde o bývalou sopku, potvrdil až po jeho smrti přítel Kašpar Sternberg, který nechal vyhloubit do komorní hůrky průzkumnou štolu. No a ideálním zakončením výletu do Františkových lázní může být odpočinek ve zdejším akvaparku, o němž se říká, že jde o největší a údajně nejkrásnější z těch, co jsou v českých lázních. Tak se o tom někdy zkuste přesvědčit. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A na Blaníku teď Otava na písnička Hands Up. Ve čtvrt na sedm přejeme krásnou horkou sobotu s Blaníkem.

0: Rodák z Říma, Eros Ramazzotti na Blaníku při Sobotě. Aktuálně pásmo bouřek prolezlo Libereckým krajem a teď se šíří dál na východ přes Pardubický a Královéhradecký kraj. V Liberci zahlásili hasiči, že za 2 hodiny vyjížděli více než 20krát k různým následkům prudkých přívalových dešťů, tak s tím počítejte, že přicházejí bouřky na řadu míst. Dokonce jeden bouřkový mrak se nachází mezi Rožmitálem pod Třemšínem, Hořovicemi a Mníškem pod Brdy a dál ty bouřky zesilují ve středních Čechách, ale hlavně teď řádí na Královéhradecku, Trutnovsku, Pardubicku a taky na Vysočině. No, bude taky občas bouřka, je to tak. Je ráno? Ano. To je písnička Václava Neckáře, ne že by bylo ráno. Je sobota večer a za chvíli nás čekají písničky na přání po 19. hodině.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.
8: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let

0: pečujeme o vaši pleť. www.simcare.cz.
1: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.

0: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Radio Blaník.
2: Radio Blaník.
3: Radio Blaník.

0: Slza a písnička Lhuta záruční. Slza s námi bude na dalším letním koncertě Rádia Blaník a to už bude příští týden v pátek, kdy se sejdeme v Domažlicích a bude taky Olga Lounová. Dorazí taky Vojta Nedvěd.
1: Jako do srdce nůž, smutek hraje mi tu. Zase vrací se mi všechno zpátky.
0: V pátek už bude 26. června a my se sejdeme těsně před půl páté v podvečer právě na náměstí Míru v Domažlicích.
2: Letní koncerty
3: Rádia Blaník.
0: Na naše letní koncerty Rádia Blaník se žádné vstupné neplatí, tak doražte do Mažlice, bude to velká věc, zaspívá i blanická kapela, bude tam bohatý program, tak si užijte blanické letos v srdci Chocka, letní koncert Rádia Blaník v Domažlicích už v pátek.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A právě teď, minutu po 7:15, Olympic a písnička Slzy tvý mámy. Za chvíli třeba taky slovenská skupina Elán a po 19. hodině sobotní písničky na přání a těch vzkazů, těch tu je. Tak se postupně na všechny společně vrhneme. Krásnou sobotu, hezký poslech, Rádia Blaník, hrajeme si hezky česky.
6: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

František Nedvěd a písnička Skládanka na Blaníku. No a 19. hodina před námi. Krásné písničky jste vybrali. Koukám na mátku, že budeme hrát písničku Dobrý kafe, což je písnička, asi velmi dobře víte, to je písnička Lucky Bílář.

0: čase být. A taky Karel Gott a moje jedna opravdu z oblíbených Když jsem já byl tenkrát kluk.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněli písně líp a sladší.
0: A nebo Verona, na mě nečekej. Písničky na přání na Blaníku jsou tady za chvíli, dál budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Bouřka se žene dál na východ, aktuálně řádí východně od Prahy směrem na Kolín a dál v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, už se přehnala přes Liberecko, nějaké blesky už se objevují u Příbramy, taky nedaleko Blatné směrem na Písek u Tábora, ale také za Jihlavou směrem na Žďár nad Sázavou a už se dostávají po Boskovice, na Šumpersku se objevily bouřky z vedra. Počítejte s tím, že taková bude noc, hlavně východně dál od Prahy se žene pásmo bouřek, v noci se nám ochladí na nějakých 20 až 15 stupňů Celsia, místy přehánky a právě ty bouřky. Zítřek nejprve jasný a polojasný a během dne se začnou objevovat opět přehánky, bouřky a teploměr zítra má vyšplhat až na 34.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
10: Senkor.
11: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
12: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
13: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
12: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
11: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
12: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
11: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
12: www.zamek-konopiště.cz.
2: Jirka Frélich
5: na rádiu Blaník.
0: Krátce po 19. hodině pojďme plnit vaše sobotní písničková přání. Dneska si je užijeme společně. Napsala třeba Zdeňka, abychom zahráli jednomu konkrétnímu človíčkovi ke krásným 75. narozeninám. Tatínkovi, dědečkovi, pradědečkovi, protože to všechno on je. Posílají tu největší společnou náruč plnou lásky a přejí ze srdce pevné zdraví, klid, pohodu a stále dobrou náladu. Dcera Zdeňka s Lubošem, vnučka Adelka s Vojtíkem, vnučka Kačka s Bohouškem a pravnučka Stelinka posílá taky pusinku. No a vybrali písničku Dalibora Jandy Oheň voda vítr. Tak tím otvíráme sobotní písničky na přání a k 75. narozeninám taky přejeme hlavně všechno nejlepší a pevné zdraví.
2: Písničky na přání
5: na rádiu Blaník.

0: Vítr a Dalibor Janda, písničky na přání na Blaníku posloucháte dnes v sobotu 20. června, tedy poslední jarní den. Zítra je letní den, ale už dneska to léto o sobě dalo dost znát. Pojďme na další písničková přání. Lucka Bílá, Dobré kafe pro Danu Karlíkovou z Osíka. Je tady vzkaz: Dano, dnes slavíš po druhé třicetiny, to už je krásný věk, kdy život má chuť medu, nejen rychlý spěch, s kočárkem na procházky ráda vyrazíš ven, kde svět je klidnější a hezčí. Či každý den doma s manželem o včelky pečujete spolu, s péčí a trpělivostí, bez stresu a schonu, a vnoučata Marťas s Eliškou smíchem zní, to je to nejcennější, co ti život nabídne. Krásné narozeniny přeje celá rodina, tak zdravíme Danu Karlíkovou z Osíka a je tady přání o Lucku Bílou a Dobrý kafe a ještě jedna Lucka Bílá by tady byla. 40 není žádná věda, co by na to řekl děda? Klátička a páreček, minulost. Teď už jen Martíneček. Všichni přejem hodně zdraví, tak ať vám to dobře slaví, lásky plný KFC, aby nenastal nikdy konec. Táta kouká do džbánku, z radosti je trochu v hajku, vyrostla si jako proutek, 40 je nový sloupek, máme tě moc rádi, taky jsme víc jako kamarádi, přeje Vlaďka s celou velkou rodinou a pusu nedáme jedinou. To je básnička pro oslavence a já věřím, že se v tom našel. A tady už je Lucka Bílá.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: na čase být.
1: Lucka Bílá, Dobrý kafe u nás na Blaníku v písničkách na přání. Hynek nám napsal, abychom zahráli písničku k 80. mamince a babičce a přeje všechno nejlepší. Nejenom Hynek, ale taky David, vnučky Natálka s Maruškou a taky Zuzka. Vzkazují, máme tě moc rádi, obdivujeme, jak sama všechno zvládáš, si pro nás vždycky vzorem, jak se má správně žít a rozdávat svým blízkým lásku. No a vybrali opravdu nádhernou písničku, na kterou já se těším. Tu mám rád. Karel Gott a Když jsem já byl tenkrát kluk. Krásné osmdesátiny přejeme taky z Blaníku a tady už je písnička. Posloucháte písničky na přání.

0: Karel Gott a písnička Když jsem já byl tenkrát kluk a teď už Verona na mě nečekej, jsou tady tři přání, tak to vezmem tady od Moravských Budějovic, napsala Alice, abychom zahráli Janě ze Znojma k jejímu životnímu jubileu na oslavu a přeje jí hlavně hodně zdraví, štěstí a ještě aspoň jednou tolik, kolik slaví právě v tento den, vzkazuje Jani, užívej naplno života, pij víno a tancuj až do rána, nejenom dneska. Tak a taky je tady z Mělevska vzkaz, abychom zahráli písničku Na mě nečekej pro miláčka Káju a pro nejlepší holky z jihu, Móňu a Pavlínku, se kterými konečně letos se sešli u grilu a aperolu a holky, je tady vzkaz, mám vás ráda a Kájo, dnes si vrchní grillmistr a jediný muž v okolí, ale i přesto je tady vzkaz, dnes na mě nečekej, my přijdeme až ráno, děkuji moc, Jitka, tak a ještě jednou Na mě nečekej a písničkové přání tentokrát od Petra, který chce nechat zahrát svým úžasným rodičům, kteří slaví krásné 10. výročí a chtěl by jim z celého srdce poděkovat za všechnu lásku, podporu, trpělivost a za to, že při něm vždy stáli v dobrých i těžkých chvílích. Přeje, ať spolu jsou i nadále šťastní, ať je provází pevné zdraví, radost, pohoda a láska každý den. No to je krásné přání, které napsal Petr a všechna tři přání spojuje písnička od Verony.
1: Hrajeme vám česky. Rádio Blaník. Hezky česky.

Verona, písnička Na mě nečekej, a teď už No Name a písnička Čím to je. Z trhových svinů napsala Ivana, abychom zahráli písničku pro mamku k narozeninám. Vzkazuje mamko, přejeme všechno nejlepší, hlavně ať si zdravá, spokojená a užijte si s taťkou ještě spoustu a spoustu společných šťastných let. Máme tě moc rádi, vzkazuje Iva, Pája, Tobík, Ondra, Mirka, Ela a taky Míra a z Rádia Blaník. Taky přejeme, ať to vydrží a všechno nejlepší. Tady jsou No Name.

Právě teď slovenská skupina No Name a písnička Čím to je? No a za chvíli pár přátel. Další písnička, kterou jste vybrali do dnešních písniček na přání, a dáme taky skupinu Beatles, Jarka Šimka nebo skupinu Škvor a Síla starých vín. Vybírali jste například přes náš web a udělat

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
4: Kamarádi, ahoj, tady Jirka Krhut
5: a Štěpán Kozub.
4: Čaute, pojďte do Frýdku Místku, do textilky, do nové osmičky, protože tam 37. budeme co?
5: Mít koncert.
4: Přesně tak, s celou kapelou, s jakou?
5: Benjis.
4: Tak přijďte, nebojte se.
5: Ahoj.
6: Jen si duši nepořeš.
7: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
8: Ostrava, Vítkovice a Opava.
9: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
10: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.

0: I na přání. Na rádiu Blaník.
1: A 8:02 písničkové přání, které přišlo od Ivany, chce nechat panu Mirkovi Kolárovi, který slaví právě 27. června, což bude příští týden, 75. narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně zdraví, pohodu přeje manželka Iva, dcery Ivanka a Mirka, zeťové a vnoučata Ela, Ondra, Tobík a se vzkazem máme tě moc rádi. Vybrali skupinu Beatles, kterou mi posíláme a taky dopředu přejeme všechno nejlepší k narozeninám.

0: Beatles taky v dnešních písničkách na přání a napsala nám Denisa, která napsala z Orlíka nad Vltavou a vzkazuje mamince a tatínkovi, protože dnes slaví nádherných 30 let společné cesty, že jim děkuje za všechnu lásku, péči a za to, že ukázali, co znamená držet při sobě i v dobrých i těžkých chvílích. Přeje ještě spoustu společných let plných zdraví, štěstí, smíchu a lásky, krásnou perlovou svatbu Denča, Eliška, Jituška, Domča, Míša a Vaneska a vzkazuje milujeme vás a vybrali písničku svatební.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Jarek Šimek a jeho svatební na Blaníku a teď z Mladé Vožice přání od Dany, abychom zahráli písničku pro maminku a babičku paní Danu Bartuňkovou z Mladé Vožice, která 18. června oslavila 60. narozeniny. Je tady taky básnička. Otevřela se ti vrátka, už je tady 60. Nedělej si z toho nic, že je ti zas o rok víc. 60. to nic není, jen zkušenost k nezaplacení. Tak si dnešek užij v klidu, bez vaření a bez úklidu. To přejí dcery Danuška s Pavlem, Maruška s Milanem, manžel Jaroslav a vnoučata Eliška, Aneška a Milánek. A vybrali Blanické přání a 21 českých zpěváků právě teď zpívá. Zdravíme taky do Mladé Vožice a k 60. hrajeme Blanickou písničku a přejeme všechno nejlepší.

0: Blanické přání na vaše přání na rádiu Blaník a ze Znojma dorazil vzkaz od Pavlíny a vzkazuje milá Jani Šebáková k tvým 60. narozeninám hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a spoustu krásných chvil s rodinou a přáteli a taky děkujeme za všechnu lásku a péči, kterou nám dáváš a jsme rádi, že tě máme. Dnes své jubileum slavíš v modrých sklepech v novém Schalldorfu u Znojma, tak si den pořádně užij. S láskou přeje sestra Dagmar Hanáčková s manželem Lubošem a synovci Jakub s rodinou a Honza s manželkou. A lovím hned z Hodonína, zůstáváme v regionu, taky písničkové přání a zase Michal David a je to pro Leničku Kadličkovou písnička, kterou posílá Richard Buček. A vzkazuje, držím pěsti, abys všecko zvládla, i když život je boj, ale stojí za to a žijeme jenom jednou, tak a pusu posílá Ríša. A pak je tady ještě jedno přání, dorazilo z Habartic. Pavla nám napsala, abychom zahráli písničku jako poděkování všem, kteří dorazili s přáním k jejím krásným narozeninám a děkuje lidičkám za to, že je má a věřte nebo ne, dneska to rozjedeme, vzkazuje Pavla, tak to pořádně rozjeďte, tady je Michal David.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Michal David a pár přátel stačí mít. Dana a Martin napsali z obce Radčice, abychom zahráli, protože dnes slaví 60 a není to jenom sen. Rodina přeje zdraví a smích, ať život je dál plný krásných chvil. Prima dnešní oslavu přejí ferstříci, sekirky, konopásci a paťáci. Tak Dano a Martinek, oslavě 60 přejeme všechno nej. A jdeme do Chocně, napsala Anička. Tak Mariane, my přejeme všechno nejlepší k narozeninám, vzkazuje Anička, hodně štěstí, zdraví a hodně lásky a pořádně tu 50. Oslav, máme tě rádi. Vybrali oba dva škvory a sílu starých vín a my k tomu přidáme ještě jedno přání. Ke stejné písničce totiž přišel vzkaz, abychom zahráli z Rapotína. Ke skvělé grilovačce, kterou startují prázdniny a v úterý odlétají k moři. Dianko, Honzíku, užijte si to a babičko, ty na nás myslí, je tady vzkaz. Budeme myslet na tebe. Krásný večer všem. Děkujeme, zdravíme taky Rapotín a tady už jsou škvoři.

0: Kvor, síra starých vín na Blaníku a teď je tady blahopřání k 79. narozeninám, které letí do Skořenic pro pana Zdeňka Brandejse a vzkaz je tady. Přejeme, tati, ať máš pořád tolik energie, kolik nám každý den ukazuješ a ať tě zdraví poslouchá na slovo. Pořádně si užij svůj dnešní den i tuto písničku, kterou posíláme pro skvělou náladu a všechno nejlepší přejí manželka Vlasta, dcery s dětmi a taky Rádio Blaník, Lojza a Líza.
1: Ano, Lízinko?
2: Dojdeš pro vodu?
1: Už běžím.
2: No proto.

Jutspeak, mini Häuser, Mini Häuser, Gutspeak.

sláma je dlouhá, milá Lízo, jenže sláma je dlouhá,

Michal Tučný a Tomáš Linka, písnička Lojza a Líza a písničkové přání taky dorazilo od Jany, která přeje Tomášovi Grusovi k jeho 10. narozeninám, ať má pořád takový elán a radost ze života. Mamka, taťka a bráška Lukášek vybrali písničku od skupiny Opět a Radeček, písničku Hory, a my z Blaníku taky přejeme k 10. narozeninám všechno nejlepší.

0: Písnička Hory na Blaníku, opět a Radeček. A po osmé dál hrajeme podle vás třeba Valdemara Matušku.
1: A tak dál nosíš po kapsách sny mládí.
0: Vybrali jste pro dnešek i Michala Šindeláře.
2: Noc hořely, padaly hvězdy.
0: Lucku Bílou, Honzu Bendíka, Jednu malou chvíli.
3: Nepromarně ani jeden den, víš, každý příběh ke konce se chýlí.
0: Za jednu malou chvíli ty písničky uslyšíte, ale na Blaníku dál budeme hrát hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio
0: Na mnoha místech dnes padaly teplotní rekordy. Aktuálně hlásí Český hydrometeorologický ústav, že oficiálně bylo nejtepleji, a to 36 stupňů Celsia ve Stínu, ve Štemberku na Olomoucku. No a druhý rekord potom je konkrétně 35,5 stupně Celsia z Hodonínska, z obce Strážnice. Zdravíme Moravu, kde bylo nejtepleji, ale hlavně počítejte s tím, že teplo bude i zítra. Aktuálně jich Moravy stále hlásí nějakých 30 stupňů Celsia, například Brod nad Dyjí, ale taky Horní Bojanovice a další obce na jižní Moravě mají přes 30 stupňů. Zároveň nás trápí bouřky, které v podvečer potrápily hlavně Liberecko, přesouvají se dál na východ přes Královéhradecký a Pardubický kraj. Hodně bouří na Kutnohorsku, na Táborsku, u Týna nad Vltavou a první bouřky se objevují také u Šumperka, u Bruntálu a přesouvají se na Moravu. Počítejte s tím, že ty bouřky mohou být v noci i vydatné. 20 až 15 stupňů, takové budou noční teploty. Zítra přes den zase od rána jasno až polojasno a postupně během dne místy oblačno, přehánky a bouřky. 29 až 34 stupňů Celsia. Takový bude zítřek, první letní den.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
12: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Jirka Frélich
5: na rádiu Blaník.
0: Sobotní písničky na přání prožíváme spolu a díky za to, jak krásně jste vybírali. Tak pojďme na holky z naší školky. Z Plané napsala Magda, že zdraví rádio Blaník. Magdo, my vás taky. Včera to prý bylo přesně 7 let, co se narodil ten nejmilejší človíček Lukášek Kuželka a tímto bych chtěla popřát vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti a skvělý start do školy. Se vzkazem si naše sluníčko a zůstaň pořád stejný. To přeje mamka Magda, strejda Ruda, kamarádi, co tě mají rádi, a rádio Blaník taky. A teď už holky z naší školky.
4: Písničky na přání.
5: Na rádiu Blaník.
0: Thank you.

Monika Bagárová, před námi další písnička, kterou zahrajeme, protože napsala z Meziboří maminka Lucie a taky tatínek Petr a chtějí, abychom přečetli tento vzkaz. Milá naše Nikolko, ještě nedávno jsem tě držela v náručí a dnes ti je krásných 16 let a přejeme ti ve tvém životě, ať se ti daří láska a úspěch, ať tě životem doprovází. Ušla si kus své cesty a dnes už je z tebe ošetřovatelka v nemocnici, si naše sluníčko. Vše, co máme. Přejeme ti, ať tě v životě doprovází už jen to krásné. Ať máš srdíčko laskavé a hodné, jsi úžasný človíček, žena, která vždy dokáže vytvořit úsměv na tváři každého z nás, tvá rodina. No a tady už je slibovaná písnička Vysněná a Monika Bagárová.

0: na rádiu Blaník.
1: Ze Soběslavy nám napsala Lu, abychom zahráli písničku do jižních Čech, a to písničku Marie od skupiny Lucie pro Lukáška a pro Mikuláška, který tento týden slaví už 8. narozeniny. Všechno nejlepší k narozeninám Mikulášku a pusu posílají děda, Ivanka, Tomáš, Lucinka, mamka, taťka a posílají písničku Marie od skupiny Lucie.
0: Jsme Rádio Blaník.
2: Vaše pohodové rádio.
0: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

Lucie a písnička Marie pro Mikuláška, který tento týden slaví tedy už 8. narozeniny. Ještě my z Blaníku přejeme do jižních Čech všechno nejlepší a teď se přesouváme do Karviné. Napsal nám posluchač, abychom zahráli písničku Poslouchej Evičko, co to máš za tričko. A vzkazuje moje kamarádko, půjdeme spolu na procházku, tvůj Attila. Tak tady je Pavel Horňák a písnička Tričko.

Pavel Horňák, písnička Tričko. V dnešních písničkách na přání taky hořely, padaly hvězdy. Michal Šindelář manželům Haničce a Petrovi Kratinovým k jejím společným narozeninám. Ať máte život jako sen, užíváte si ho každý den. V každé chvíli mnoho lásky přejí Zdena, Honza a taky Ivana a taky my z Rádia Blaník. Michal Šindelář, hořely, padaly hvězdy, jenom pro vás. Hrajeme na základě přání, které dorazilo ze Znojma.

0: Michal Šindelář, Hořeli padaly hvězdy, za chvíli třeba Lucka Bílá, nebo taky Valdemar Matuška, a nebo Ondra Ruml.
1: Co i únor změní v máj, za čím šel by světa kraj.
0: Písnička Hádej, kterou jste vybrali do dnešních písniček na přání, přes radioblaník.cz nám můžete napsat, je tam záložka kontakty, kliknete, najdete písničky na přání, vyplníte velmi jednoduchý formulář, no a když nám dáte 3 pracovní dny, dostane se určitě i na to vaše přání.
2: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firentu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
9: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
10: Ostrava, Vítkovice a Opava.
11: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
12: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.

0: i na přání.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Napsal nám Láďa ze Znojma, abychom zahráli písničku pro milovanou manželku Janu k jejím kulatým narozeninám od manžela Ládi, syna Patrika, jako poděkování za všechno, co pro ně dělá. Tady je Neil Diamond.

0: Do dnešních písniček na přání napsala taky Jana z Velmovic Uchýnova, abychom zahráli písničku pro jedinečného syna Fáňu Kareše, který 12. června oslavil 25. narozeniny a přidala taky přání. Přejeme ti hlavně zdraví, štěstí, lásku a hodně dobrých přátel, ať se ti splní všechna přání a každý den je plný radosti, smíchu a pohody. Zůstaň stále takový, jaký jsi, protože ty jsi ten nejbáječnější a nejúžasnější syn, jakého jsme si mohli přát. Máme tě moc rádi a za vše moc děkujeme, napsala Jana. No a vybrala písničku Lucky Bílé Honzy Bendika, písničku Jednu malou chvíli.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Hračky na přání.
1: Na Rádiu Blaník.
2: O 8:30 dnes bude hrát Rádio Blaník pro Jitku Janu z Turovce, která dnes slaví své krásné

0: 54. narozeniny pro milovanou maminku a manželku. A hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a spousty splněných přání z celého srdce přeje celá rodina, manžel Marcel, dcery Kristýnka, Karolínka, Klárka a čtyřnohý rošťák Samík. Se vzkazem si naše největší štěstí a my tě všichni hrozně moc milujeme. Vybrali písničku od Bon Jovi a my k tomu přidáme taky vzkaz od Standy, který napsal z obce Zdemyslice, abychom zahráli pro syna Standu k jeho 36. narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky přeje mamka, taťka, Míšové, Lucka, Vojtík, Charlie a taky tedy.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

Písničkové přání taky dnes dorazilo z obce Dolní Hbity, abychom zahráli písničku Hádej pro maminku, které přejí krásný sváteční den, hodně zdraví, štěstí a lásky Radka, Luďan, Zdenda a Mia. Tak těch písniček Hádej je několik, tak věřím, že Ondra Ruml je správná varianta.

0: Valdemar Matuška a tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Je tady vzkaz od Libuše a ten zní takto. Milá Marcelko a Josefe Radovi ze Suchdola u Dolního Dvořiště. 50 let společného života, to je medaile za trpělivost, diplom z diplomacie a hlavně spousta krásných vzpomínek. Do dalších let pořád stejný smysl pro humor a hlavně zdraví. Gratulujeme ke zlaté svatbě, to přejí děti, Pepa a Víťa s rodinami a všichni přátelé a příbuzní, kteří to přišli pořádně oslavit. No a taky Zuzka nám napsala z Mníšku pod Brdy a napsala nám, abychom zahráli pro dědu Mišáka k 71. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí přeje babička Lenka, Žiži, Čmoudík, Anička, Mamba, Kubík a taky Šavinka.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
0: A ještě je tady vzkaz pro Květošku a taky Valdemar Matuška. Dnes máš svůj sváteční den, napsala kamarádka Jana. Posílá plnou náruč zdraví, lásky, přátelství a štěstí a ať má každý den naplněný sluncem, pohodou, radostí a úsměvem, to přeje s nejlepší písní Valdemara Matušky, právě zmiňovaná kamarádka Jana. My taky z Rádia Blaník se připojujeme a zdravíme do Čelákovic. A tady už je ta písnička.

0: Valdeber, Matuška a tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Z Lise nad Labem napsala Kamila, že přeje všechno nejlepší k dnešnímu svátku mamince Květušce Horákové z Brna. Přejí to všechny holči, ny, Lenča, Kamča a Kačka, a se vzkazem milujeme tě. A další vzkaz je ze Znojma. Je to vzkaz, abychom zahráli písničku pro pana Petra Kratinu k jeho narozeninám, a je tady i básnička. Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží. Smích ať pokrývá tvůj ret, a to nejmíň do 100 let. Krásné narozeniny, hodně zdraví, štěstí a lásky přejí manželka Hana, děti Lucie, Petr, zeťák Pepino, snacha Šárka, vnoučátka Eliška, Viktorka, Adélka, Peťulka, posílají dědečkovi velikánského hubana. No a vybrali písničku od Adama Ďurici.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

0: Adam Ďurica a splněné další písničkové přání na Blaníku a z Havlíčkova Brodu napsala Helena, abychom zahráli pro přítele otce, dědu a pradědu Václava Beránka, narozeného 26. roku 1946. Je to gratulace k 80-letému jubileu a ta gratulace zní: všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a mnoho krásných dní plných radosti, spokojenosti ze srdce přejí přítelkyně Kateřina, dcery Ladislava, taky Helena s vnoučaty Kateřinou, Klárkou, Helenkou, Deniskou a Vítem a pravnoučata Jakub, Václav, Emma, Vojtěch a Marek a Rádio Blaník. A taky Petra napsala z obce Budčice, že dnes slaví 65. narozeniny milovaný děda Karel z Budčic. Tomu přejí pevné zdraví, spoustu radosti, lásky a stále dobře vychlazené pivo, ať ho jeho milovaná Naďa dál opatruje, taky vnoučata Samík, Eliška a Matěj baví a děti Karel, Ellen, Petra a David dělají jenom samou radost. Karle, zůstaň pořád takový, jaký jsi. Všechno nejlepší k narozeninám přejí všichni, kteří je zároveň chtějí s Karlem z Budčic jistě oslavit a my posíláme z Blaníku písničku.
1: Radio Blaník.
2: Hezky

Duo Červánek a Pampelišky v písničkách na přání a ještě před devátou stihneme zahrát Hanu Zagorovou. Napsala Beata z obce Kosobudy dokonce básničku Ahoj babičko a maminko, dnes je váš den, usmějte se malinko, ať se vám splní váš sen. Krásné jméno Květa máte, kolik jich kolem sebe znáte. Já znám jen ty nejlepší, kéž vás tato slova potěší. Přeji vám hodně sil a zdraví, ať vás to tu stále baví. Moc vás miluji, vaše vnučka a dcera Beata. No a pak je tady ještě vzkaz ze Žďáru od Jaroslava. No a pozor, taky Hana Zagorová a taky básnička. Naše milá babi, k tvému nedávnému svátku přejeme ti, aby si měla čas číst si na lehátku. Zdraví, ať máš do zásoby, děda, ať tě nezlobí, kávy, ať máš stále dost, teď ti Blaník pro radost zahraje veselou fanfáru do chalupy ve Žďáru. Pusu posílají babi, vnoučátka Honzík a taky Alby. No a ano, spojuje je Hana Zagorová a písnička, kterou posíláme Já se vznáším, já si létám. Hrajeme vám z Blaníku. Hezky česky.

0: Devátá hodina před námi, dál budeme hrát podle vás. Do desáté snad stihneme splnit všechna přání a možná chvíli po desáté uvidíme. Každopádně z těch přání, koukám, po deváté bude Jiří Zmožek.
1: Už mi lásko není
0: 20 let.
1: Už mi není ani 25.
0: Taky Michal Tučný a báječná ženská.
2: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: Nebo Karel Gott se Šarlotkou Srdce nehasnou.
3: Ale může se stát,
4: tak častokrát,
3: že začnu se bát,
4: pak nesmíš to vzdát.
0: I po deváté na Blaníku podle vás a hlavně hezky česky.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Vydatné bouřky a déšť zaměstnávaly hasiče od dnešního odpoledne na několika místech, hlavně ve středočeském kraji, na Liberecku a na Vysočině. Popadané větve stromů, třeba ve Vratislavicích nad Nisou zaplavila voda silnici, někde poničily bouřky dokonce i střechy domů. No a co se týká počasí, dnes v noci počítejte s tím, že prudké deště a bouřky se ženou dál na východ a to už opouštějí pomalu Královéhradecký a Pardubický kraj a objevují se na severu Moravy a na Olomoucku, taky řádí u Týna nad Vltavou, na Táborsku, na Havlíčkobrodsku, ale zároveň varování meteorologů platí i pro zítřejší den. Ráno bude ještě jasné a polojasné, doznívající noční přehánky a teploměr přes den zítra vystoupá na 29 až 34 stupňů Celsia. V noci klesne teploměr na 20 až 15 stupňů, ale zítra k večeru opět se mohou na mnoha místech objevit bouřky, přehánky a vydatné deště.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Jirka Frélich
7: na rádiu Blaník.
0: Za minutu 9 dál plníme písničková přání. Z obce Březí napsal Robert, abychom zahráli, protože dnes slaví narozeniny nejlepší maminka a taky dcera Karolína a synové Pavel a Robert a vnoučci Davídek, Václav a budoucí vnouček Péťa. Přejí všechno nejlepší k narozeninám mamince a my taky z rádia Blaník posíláme písničku, kterou vybrali. Tady je skupina Kabát a Malá dáma.
5: Písničky na přání
7: na rádiu Blaník.

Kabát a písnička Malá dáma na vaše přání. Hned vytahuji tři přání naraz. Z Rychnova nad Kněžnou napsala Monika, abychom zahráli písničku Mamince k narozeninám. Hodně zdraví, máme tě moc rádi, vzkazuje dcera Monika, synové František, Jiřík, Vašík a vnučky Tereza a taky Kristýnka. No a pak Ladislav napsal Spacova, abychom zahráli k 76. narozeninám. Zdeňko Nováková z Nové Včelnice, to je pro vás a posílají děti. No a pak je tady ještě jedno přání, které k tomu připojíme a to přání přišlo z Milínova. Napsala nám Helena Šmídová, že chce nechat zahrát písničku Milované mamince jen tak pro radost. Maminko, děkuji ti za všechno a zůstaň ještě dlouho tak vitální, jako si máme tě moc rádi, tvoje dcera Helena. A tady je písnička.

Holky a písnička pro mámu. Další vzkaz na dnešek dorazil z Vírova dne 19. června. Uplynulo 50 let ode dne, kdy se na taneční zábavě seznámili rodiče Hana a Jiří Kůsovi z Vírova. Došel vzkaz do Blaníku. A letos to bude také 45 let, kdy si na plzeňské radnici řekli své ano. Do dalších let hodně zdraví přejí synové Jiří a Radek. A tady je písnička, kterou má Blaník zahrát. A zahraje rád. Jiří Zmožek, Už mi lásko není 20 let.

Jiří z Možeka, písnička Už mi lásko není 20 let a pojďme na další přání. Dorazil vzkaz z obce Kyšice. Jarka píše, abychom zahráli písničku pro Ajinku Mareškovou do Kyšic k jejím narozeninám a přidala taky básničku. Tak tiše jako sen přišel tvých narozenin den, žij si blaze v plném zdraví, užívej toho, co tě baví, ať se splní i ten nejtajnější sen, ať se na tebe štěstí směje den co den. Ze srdce přejí mamka, tatínek, Rozárka, Verča, Jarmilka, Kejsinka s Arturem, Míša a Píno a vzkazují, máme tě moc rádi. A Libor napsal z obce Cerhovice, abychom zahráli taky dceři Nikole, která zítra slaví 18. narozeniny. I tady je básnička. Posíláme ti přání veselé a vítej mezi dospělé. Přejeme ti štěstí, zdraví, ať tě život stále baví. A mimochodem, než dobudeš svět, pojedeme na výlet radši hned. S láskou taťka, mamka a kačka. A k přání se připojují všichni z Kařízka a Neřežínka. A tady už je Eva Farná a posíláme písničku k oběma vzkazům. Písnička Na ostří nože.

0: na rádiu Blaník.
1: Michal Tučný a báječná ženská, další písničkové přání s Příbrami napsala Zuzka, abychom popřáli nejúžasnějším rodičům Milanovi a Zdeňce z Volenským z Dolních Hbit u Příbrami. Tento týden je to neuvěřitelných 50 let, píše Zuzka, kdy spolu statečně sdílejí nejen příjmení, ale i radosti a starosti a také ovladač od televize. Děkuji za lásku, trpělivost i podporu, kterou vždycky dávali, a přeji do dalších let hlavně pevné zdraví a radost ze společných dnů se vzkazem Máme vás rádi. Přeji děti, Zuzka a taky Petr. A Rádio Blaník posílá písničku.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Je to Michal Tučný a báječná ženská a k tomu ještě jedno přání o stejnou písničku od Milušky, která vzkazuje svému muži. Tomášku, muži můj, lásko moje, děkuji ti za krásných 20 let, co jsi mi řekl své ano, a děkuji za spoustu krásných chvil, co jsme spolu prožili, ale i za ty těžké chvíle, co jsi tu byl vždy pro mě. Děkuje kočička. A tady už je Michal Tučný na Blaníku.

Báječná ženská Michal Tučný a písničky na přání, které jsme rozhodně ještě nedojeli do konce. Naopak, ještě hodně písniček na přání splníme. Argema Jarošovský pivovar napsal Pavel, abychom zahráli jeho lásce Hance k dnešním narozeninám písničku od Argemy, právě Jarošovský pivovar. Hanka je prý nejen skvělá žena, ale i maminka, babička a paní máma, ale i kamarádka, která kdykoliv pomůže. Všechno nejlepší přeje Pupy, Míša, Eliška, Kubík, Vendulka, Kamil a Rádio Blaník. A taky Kristýnka napsala z Kolína, abychom zahráli pro tatínka Zdenečka. A vzkazuje: tatínku, slavíš narozeniny a tak chceme popřát hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a splněná přání a děkujeme za vše, co pro nás děláš, za tvoji podporu, starostlivost a lásku. Máme tě moc rádi a přejeme krásný narozeninový den plný pohody a úsměvů a všechno nejlepší, tvoje titínka s celou úžasnou rodinou. A tady už je ta Argema a Jarošovský pivovar. Užijte si písničku.

0: Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují. Doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
7: Kamarádi, ahoj, tady Jirka Krhut
8: a Štěpán Kozub.
7: Čaute, pojďte do Frýdku Místku, do textilky, do nové osmičky, protože tam 37. budeme, co?
8: Mít koncert.
7: Přesně tak, s celou kapelou, s jakou?
8: Benjis.
7: Tak přijďte, nebojte se.
8: Ahoj.
9: Jen si duši nepořeš.
10: Patříte stejně jako já mezi volvisty? Pak musíte vědět i o servisních výhodách Svenkár Ostrava. Volva starší 4 let mají slevu na originální náhradní díly i na práci. Díky, Svenkár.
11: Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Aby vaše Volvo zůstalo Volvem. www.svenkar.cz.
12: Ještě tady, Broučku, vidíš?
11: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.

0: Blaníky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A z obce Skupice u Postoloprt napsala Hanička a Natálka, zdraví všechny posluchače Rádia Blaník, posílají tuto písničku jako malé povzbuzení, ať přinese radost a úsměv na tváři. No a vybrali skupinu Lunetik. Ať je už...

0: na rádiu Blaník.
1: 9:30 dostává se na Karla Gotta, napsala nám Lucka z Jablonce, abychom zahráli písničku, a to konkrétně pro milovaného přítele Pavla k narozeninám, a vzkazuje mu: ahoj miláčku, moc a moc si tě vážím, máš tak krásné srdce a otevřenou náruč lásky a přeji hodně zdravíčka, štěstíčka, má lásko, miluji tě hrozně moc, tvá Lucka. Lucka to asi tedy, Pavle, myslí vážně, protože tam několikrát zopakovala má lásko. Zdravíme Pavla, zdravíme Lucku, písničku pošleme za chvíli, protože přidáme ještě vzkaz od Aleny z Čáslavy. A ta napsala, že včera oslavili 25 let od svatby a stačí jen říci: děkuju ti, Alena. Krásný vzkaz a krásná písnička. A ještě přidáme z Litvínova, konkrétně z Janova od Klárky, napsala: Karla Gotta pošlete pro nejlepší maminku na světě a taky pro ségru. Tak tady je Karel Gott a Charlotte Ella Gottová.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav, a v něm si ty celým

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Karel Gott a Charlotte Ella Gottová a přání, které dorazilo od Andreji, abychom zahráli písničku pro její dceru Veroniku k jejím 22. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti přeje maminka s celou rodinou a posílá skupinu Krištof a písničku Inzerát. Pod nocí.

0: vystřídá skupina Elan ze Slovenska. Teď budeme hrát díky Janě, která napsala z Tábora, manželovi Františkovi Hanzalovi k 76. narozeninám. Hodně zdraví a sil do dalších let a se vzkazem, aby si ještě hodně dlouho si užil milovaná vnoučata, přeje manželka Jana, taky syn Martin s manželkou, syn Lukáš s manželkou, syn Jan a vnoučata Denis, Kevin, Adelka, Pata, a posílají dědovi pusinky. A tady už je písnička.
1: Pokýmka.

Slovenská skupina Elán a teď už Michael Jackson z Hronova nad Doubravou napsala Markéta, že chce nechat zahrát písničku od Michaela Jacksona Billie Jean pro svého syna Víta Kovaříka z Hronova nad Doubravou, který oslavil 15. června svůj svátek. A vzkazuje mu vítečku, přejeme ti vše nejlepší, ať jsi zdravý a šťastný, to přeje maminka, sestřička, táta a babička s dědou a přidáme ze Žďáru u Staré Paky od Lucky vzkaz, který je pro celou rodinu do Žďáru, ať nechybí úsměv, pohoda, radost ze společných chvil a vzkazuje, mějte se krásně. Lucku zdravíme taky a tady už je Michael Jackson, Billie Jean a přejeme krásnou oslavu 15. z Blaníku.

Michael Jackson a písnička Billie Jean na Blaníku v písničkách na přání a napsala Maja a Kiki, abychom zahráli Janičce narozeninovou písničku a vzkazují naši Janičko, přejeme ti jen to nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky, užij si svůj den, jak nejlépe to jde a miluji tě, sestřičko moje, brzy budeme spolu, pevné obejmutí a pusu, Maja s Kiki. Tak napsala taky Karin. Karin je z Dolní Lutyně a napsala, že chce nechat zahrát taky Jarka Šimka a narozeninovou všem oslavencům Tomášovi, příteli k 50. narozeninám, synovi Lukášovi ke 33. narozeninám, bratrovi Radimovi k 53. narozeninám, milované mamince Evičce k 74. narozeninám, Nikolce k 31. narozeninám a Simče k 26. narozeninám. No to jsou věci. To jich je, ale každopádně písnička, ta už z Blaníku letí, tady je Jarek Šimek, narozeninová všem oslavencům, tak si ji užijte.

důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

Jarek Šimek, písnička narozeninová a teď už skupina Tým, Držím ti město a krásný večer všem přeje Pavlína a prosí o písničku pro svoji rodinu, která teď sedí u ohníčku na chatě. Pavlíno, plníme právě teď a zdravíme Českobudějovicko. Sabina napsala, abychom zahráli písničku pro mamku Pavlínu a taťku Honzu a kromě Sabiny napsal ještě Honza, abychom právě teď zahráli písničku pro návštěvu na chatičce. Taky nechte prosím zahrát pro dobrou náladu, píše, rádi, ať se taky trošku uvolní v přírodě a taky to je i pro Pavlínku. Tak já doufám, že všichni slyšeli, splnili jsme 3 přání a tady už je slovenská skupina Tým.

0: Slovenská skupina Tým a z písniček na přání nám zbývá ještě Pavel Vítek a Jednu krásnou zemi znám.
1: Jednu krásnou zemi znám.
0: Taky Michal David. Divoký byl.
2: Ty jsi moje láska s oddělení.
0: A pak už písničky z lásky, ale nebojte, dál hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Jak avizovali meteorologové do Česka, dnes k večeru dorazily silné bouřky, objevily se na Liberecku, také ve středočeském kraji a dál mířily na východ. Místy kroupy měřily dokonce až 3 cm, jak se objevuje v mnohých zpravodajských relacích. Každopádně bouřky pomalu slábnou, ale míří třeba od Třeboně přes Jindřichův Hradec dál na východ. Je takový pás bouřek přes Humpolec, Havlíčkův Brod, Pardubice a Hradec Králové a Trutnov a dál už se objevují bouřky v Jeseníku, Krnově a obecně na severu Moravy a také u Zlína teď vzniká bouřka. Počítejte s tím, že bouřky nás potrápí část noci. Zítřek už bude většinou od rána jasný nebo polojasný, ale postupně během dne zase od západu oblačný s přehaňkami a bouřkami. Teploměr v noci klesne na 15 stupňů Celsia a zítra přes den vystoupá na 29 až 34 stupňů. Zítra je první letní den.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: 10 hodin večer, čas na písničky z lásky, ale když čtu ty vzkazy, které nám zbývají, tak ty jsou rozhodně z lásky. Tady je jeden z nich pro dceru Lily. K 12. narozeninám přeje sestra Nelly. Od srdce vše nejlepší, rodiče a sestra vybrali písničku Pavla Vítka Jednu krásnou zemi znám.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.
0: Ke 12. narozeninám Pavel Vítek právě teď na Blaníku a pak taky pozdravíme z Prostějova, zahrajeme Michala Davida, Divokého byla a pak už písničky z lásky.

Ladislav z Prostějova posílá Péťovi do dalekého Seattlu písničku Michala Davida Kolu, pijeme kolu. Zdravíme do Spojených států, kam přejeme vlastně dobré ráno.

písnička Kolu, pijeme kolu. No a co se týká písniček na přání, poslední přání dnešního večera od Evy z Kazmějova. Zdraví svého přítele a vzkazuje: moc mi chybíš, myslíme na tebe s Honzíkem každý den. No a vzkazuje taky, že počítáme minuty, hodiny, dny, až budeme konečně zase všichni spolu. Milujeme tě, posíláme pusinky. Obětí Eva Bambino a Barnísek.

summer. Se bene se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
2: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
3: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava, Vítkovice a Opava.
7: České rádio.

ani nevíš, jak jsem si tě přála. Ty ani nevíš, kdy a kolikrát. Ty nemáš ponětí.

být jenom s tebou tisíckrát. Říci ti do očí, co říci jsem se bála, jak jsem tě zpovzdálí a tajně milovala. A stále miluju, že nemůžu už lhát. A teď tu sedíš, bylo to moc krásné, kdybychom dokázali léta zpátky dát.

0: Blaník, počasí.
1: Noc ze soboty na neděli je opět velmi teplá, postupně bude ale s lokálními mlhami a nedělní slunovrat bude jinak opět horký a dusný s přehánkami a bouřkami. Zpočátku bude jasno až polojasno, ale postupně během dne přibude oblačnosti místy až na zataženo. Lokální bouřky pak můžou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 27.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.

0: pánovním a ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
1: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
2: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.

0: Baník, počasí.
1: Noc ze soboty na neděli je opět velmi teplá, postupně bude ale s lokálními mlhami a nedělní slunovrat bude jinak opět horký a dusný s přehánkami a bouřkami. Zpočátku bude jasno až polojasno, ale postupně během dne přibude oblačnosti místy až na zataženu. Lokální bouřky pak můžou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 27.

0: Krásný poslech Rádia Blaník i v tento čas. No a dnes už je 21. červen a víte, co to znamená? No začíná léto právě v tuto chvíli. Svátek zároveň dnes slaví Alois, je to Mezinárodní den trpaslíků. Je to tak, slaví se od roku 2002. Narozeniny dnes oslaví zpěvák skupiny Kabát Pepa Vojtek, taky Václav Kopta. Oba slaví na den přesně 61. narozeniny. Zuzana Čaputová, bývalá slovenská prezidentka 53. a William, princ z Walesu 43. No a právě na den přesně před 5 lety proběhla Českem zpráva, že zemřela skvělá česká herečka, která si zahrála úžasnou roli v seriálu Vyprávěj.
1: Tak tohle tu krasavici, to léta přestavím na obytný automobil. A?
2: Ty ses úplně zbláznil. A jak si do toho mám lehnout? Hlavou nebo nohama napřed? Kdybych mohla, tak se odstěhuj. Jenže bohužel nemám kam.
0: Nina Divíšková, tak už je to 5 let. Nicméně přejeme krásnou neděli všem, pojďme si hrát zase hezky česky.

0: Baník, počasí.
1: Noc ze soboty na neděli je opět velmi teplá, postupně bude ale s lokálními mlhami a nedělní slunovrat bude jinak opět horký a dusný s přehánkami a bouřkami. Zpočátku bude jasno až polojasno, ale postupně během dne přibude oblačnosti místy až na zataženo. Lokální bouřky pak můžou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 27.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
0: Ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně u lékaře.
0: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
0: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
3: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám hezké ráno. Před námi je neděle 21. června a tady už je tradiční přehled očekávaných událostí. Letošní slunovrat byl vypočítán na 4:43 středoevropského letního času. Na severní polokouli tím začíná astronomické léto a my dnes zažijeme nejdelší den v roce. Dny se pak postupně budou zkracovat až do zimního slunovratu. Prezident Petr Pavel dnes zavítá do obce Ležáky na Chrudimsku. Tady začne v 10 hodin pietní akt ke 84. výročí vyhlazení této osady s kladením květinových darů a modlitbou za oběti. V 17:30 začne v Praze slavnostní zahájení 23. ročníku olympiády dětí a mládeže. Akce se mimo jiné zúčastní prezident Petr Pavel a předseda senátu Miloš Vystrčil centrem her bude Holešovické výstaviště. V zoodvorec u Borova na Českobudějovicku dnes slavnostně pokřtí pakuně žíhaného modrého. Návštěvníci se také od dvou dozví jeho jméno. V pražských Letňanech dnes vyvrcholí Metronoma Prague. Mimo jiné nabídne koncert britského hudebníka Stinga, který hudební akci završí. Dnes v 8 ráno by měla také skončit uzavírka rušné křižovatky Sněhulák pod silnicí 1/35 v Liberci. Důvodem dopravního omezení byly bourací práce na přilehlém rekonstruovaném mostu. V Brně dnes vyvrcholí slavná MotoGP. Od pátku na ní zavítali už desítky tisíc lidí a nejinak tomu bude i dnes. Na provoz dohlíží policie a posílená je kvůli horku i záchranná služba. A v pražské Chuchli se odpoledne pojede české derby, rovinový dostih, druhý závod klasické trojkoruny. Pokračuje také mistrovství světa ve fotbale a více dozvíte před 9:30 ve fotbalovém speciálu. Tolik očekávané události. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Blaník, počasí.
1: Noc ze soboty na neděli je opět velmi teplá, postupně bude ale s lokálními mlhami a nedělní slunovrat bude jinak opět horký a dusný s přehánkami a bouřkami. Zpočátku bude jasno až polojasno, ale postupně během dne přibude oblačnosti místy až na zataženu. Lokální bouřky pak můžou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 27.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
0: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.